0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegl, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegl. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegl.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
4: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
3: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
6: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
9: Jsme Klasik Praha.

0: vyhrávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno ve středu 16. září. Milujete hudbu? Jen to, jak ji tvoříte, není pořád opravé, ořechové, alespoň podle okolí. Stačí ale jedna drobná rada a rázem se váš talent projeví naplno. Kdo prošel takovýmto prozřením, uslyšíte v dnešním ranním vysílání. Přeji vám příjemný poslech.

Vynikající italská klavíristka, která se věnovala dlouze i Bachovi, tak nám zahrála právě jednu ze skladeb tohoto barokního velikána. Mluvím o Beatrice Ranně. Zahrála solo v první části koncertu pro klavír a orchestr Johanna Sebastiana Bacha za doprovodu Amsterdam Sinfonietta orchestru, který také vedla při té hře a nahrávce. 7 hodin, 7 minut, za chvíli Popelka, tedy svita číslo 1 Sergeje Prokofjeva a šestá část Popelka jede na bál, ale předtím jméno, které zazní v dnešním raním víc vysílání vícekrát. Je to Saverio Mercadante, slavný italský skladatel, který možná nedosáhl až takové slavy jako Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti nebo třeba Gioachino Rossini, ale byl stejně plodný jako oni.

Slyšeli jsme to, jak Popelka jede na bál. Šestou část svity číslo 1 Sergeje Prokofjeva hrál je orchestr de Paris pod vedením Semyona Bičkova. Dnes 16. září ve středu si užijeme oblačno až zataženo, hlavně v hlavním městě, protože nás čeká takové počasí, které sice rtuť teploměru nechá vyšplhat až ke 25 stupňům odpoledne, ale také v pozdním odpolední by mělo začít i pršet, měly by se objevit srážky. Tak na to pozor, pokud byste šli domů z práce až takto pozdě, pak si určitě vemte sebou nějaký nepromokavý svršek anebo deštník. My se vydáváme ovšem teď z počasí dál do našeho programu a na řadě je meditace z opery Thais Žila Masneta. Zahraje ji Itzhak Perlman a doprovázet jej bude soubor Abbey Road Ensemble pod vedením Lawrence Fostera.

Dozněla meditace z opery Thais. Hrál nám Itzhak Perlman za doprovodu souboru Abbey Road Ensemble pod vedením Lawrence Fostera. Hudbu Žila Masneta za chvíli vystřídají tóny Randyho Newmana a toto jméno můžete také vidět v titulcích některých filmů a jednoho filmu zcela jistě a možná si na něj i pamatujete, pokud máte také malé potomky nebo vnoučátka a byli jste přinucením a možná i rádi, jste se podívali na film Příšerky SRO. Právě z něj bude pocházet následující melodie Randyho Newmana v podání Toma Scotta, Andyho Martena a Mikea Langa. Ale až za chvíli v 7 hodin 17 minut, protože je tu ještě jedno důležité upozornění, neprůjezdná je dnes ulice Malešovská.

0: Klasik Praha.
1: Jako strůjce míru mezi znepřátelenými tábory vystupuje François Couperin ve dvou apoteózách na své kolegy skladatele, Francouze Lilyho a Itala Corelliho. Nahrávku pořídil slavný Esperion 20 pod vedením Jordiho Savala a poslechnout si ji můžete v pořadu Švédský stůl v neděli od 19 hodin. K poslechu zve autor Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
11: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Skvělý Luigi de Donato nám dospíval ukázku z kantáty Ači Galatea e Polifemo od Georga Friedricha Händla. Byla to árie, kterou doprovázelo kolegium 1704 pod vedením Václava Luxe. 7:27, za chvíli Nimrod, tedy část s variací na téma Enigma Edvarda Elgara, ovšem v úpravě pro violončela a jedno soulové, a na to bude hrát Čeku Kane Mason. Soulo v dnešním ranním vysílání má ale také Saverio Mercadante, italský skladatel především první poloviny 19. století. Saverio Mercadante byl neuvěřitelně plodný, ale trochu stojí ve stínu třeba Joaquina Rossiniho a dalších skladatelů. Nicméně jeho tvorba byla nesmírně bohatá a do jisté míry podnětná a objevná. Narodil se v Apulii, to je ta část Itálie natočená k Chorvatsku a především k Černé hoře, a stačilo, aby přejel onen poloostrov, ten italský, a dostal se až do Neapole. Tam studoval hudbu u Nicoli Zingarelliho. Ten se zabýval především operní tvorbou a přesto si Saverio Mercadante vybral jako mladý skladatel obor instrumentální hudby a především symfonické. Že to nebylo na dlouho, to vám potvrdím za chvíli.

Slyšeli jsme ukázku z variací na původní téma Enigma Nimrod. To byla část, která byla aranžována také pro violončelové solo a doprovázejících pět violončel. Skladbu Edvarda Elgara nám v soule hrál Sheku Kanemason. 7 hodin 32 minut a za chvíli od Petra Ilíče Čajkovského jeho koncert pro klavír a orchestr číslo 1 B mol. Slavný to koncert. My uslyšíme třetí část se soulem Elizabeth Leonskajem a za doprovodu New York Philharmonic pod vedením Kurta Mazura. Předtím se ale opět vracíme k Saveriu Mercadantovi, což byl italský skladatel 19. století a jednu z jeho melodií, přinejmenším jednu, velmi dobře znáte a taky ji uslyšíte v našem dnešním ranním vysílání. Saverio Mercadante se narodil před 231 lety a jak jste slyšeli, jako mladý skladatel se věnoval instrumentální hudbě. Pak se ale seznámil s Joaquinem Rossinim a právě Rossini vycítil neuvěřitelný talent pro operu u Saveria Mercadanteho a přivedl jej právě ke kompozici oper. Velký úspěch zažila jeho 7. opera Eliza e Claudio v roce 1820. Pak se různě projížděl po Evropě, působil chvíli ve Vídni, Madridu, Cádizu a Lisabonu, až se stal kapelníkem katedrály v Novaře. Ale za Joaquinem Rossinim do Paříže se pak ještě jednou vypravil.

0: To byla skladba Petra Iliče Čajkovského ze slavného koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 B moll. Jsme slyšeli třetí část se solem Elizabeth Leonskaje a také za doprovodu New York Philharmonic pod vedením Kurta Mazura. 7 hodin 40 minut a poslední návrat k Saveriu Mercadantemu, italskému skladateli 19. století. Jak už jsem slíbil, jednu melodii uslyšíte a je to asi ta nejznámější. Saverio Mercadante se narodil 16. září, proto se o něm také dnes hovoří. Ovšem bylo to v roce 1795 a za svůj život prožil různé změny. Jednak přešel od instrumentální hudby k té operní. Tímto směrem mu doporučil se vydat Gioacchino Rossini a právě za Gioacchinem Rossinim se vypravil ještě později ve své kariéře do Paříže. Tam uvedl některé ze svých oper, ale zároveň tam mohl poslouchat opery dalších skladatelů, zejména Giacoma Meyerbeera a Alleviho, což ho přivedlo k úvahám vůbec o smyslu opery a na základě těchto úvah zcela změnil svůj kompoziční styl a rozhodl se operu oprostit od velkooperních manýrů a soustředit se více na dramatickou složku a od té chvíle začal komponovat své opery právě v tomto stylu. A měl ve své době poměrně úspěch a také dobré jméno, proto se stal navíc i ředitelem konzervatoře v Neapoli. A teď už ta slíbená slavná melodie. Zaposloucháme se do třetí části koncertu E-moll pro flétnu a orchestr Saveria Mercadanteho. Solo má James Galway, doprovází soubor i solisty Veneti pod vedením Claudia Šimoneho. A znáte tuto melodii také pod názvem Ruské kolo.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host již od dob svého studia působí jako pedagog, několik let jako řádný profesor hudební produkce na Akademii muzických umění. Zároveň je také spolumajitelem vydavatelství Arkodiva. Jiřího Štilce se zeptám na nahrávky a na projekt Češi ve Vídni. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená, smažák!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
9: A tomu říkáte hodně?
11: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
15: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jsme tradicionál Danny Boy, Farenčma Petra Knighta a zpívaný souborem The Kings Singers. Je 7 hodin 54 minut a my se ještě zaposloucháme před 8 do karnevalu, do 4. části baletní svity S-dur Gustava Holsta.

0: Slyšeli jsme Karneval, část z baletní svity S-dur Gustava Holsta v podání Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Adriana Lípra. Je 8 hodin, čas pro zprávy a za chvíli také pro melodii George Gershwina.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: V Česku se nevyskytuje šarže minerální vody Natura jemně perlivá, z níž pochází láhev, jejíž laboratorní rozbor podle slovenských úřadů naznačil přítomnost žíraviny. Dotyčná šarže byla určena výhradně pro slovenský trh, uvedla včera na sociální síti X hygienická služba České republiky. Stáčení této šarže se uskutečnilo několik hodin po poslední provedené sanitaci. Vysoké pH 14 zjištěné v lahvi podle inspekce indikuje přítomnost louhu. Ukrajina testuje novou zbraň určenou k sestřelování dronů a v noci na úterý provedla úspěšný zásah. V úterním a večerním hlášení to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dále uvedl, že další vývoj prochází testováním a že jde o ukrajinský projekt. Správní rada Kennedyho centra ve Washingtonu hlasovala pro okamžité uzavření této kulturní instituce. Oznámil to prezident Donald Trump, který je zároveň předsedou jím jmenované správní rady. Rozhodnutí přišlo v době, kdy se centrum potýká s finančními problémy a spory o instalaci Trumpova jména na fasádu budovy. Federální soudce včera už podruhé znemožnil vedení Kennedyho centra, aby na fasádu instituce nezákonně umístěné Trumpovo jméno vrátilo. Dnes bude nad Českou republikou zpočátku jasno až polojasno, postupně až oblačno. Odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty se dnes budou na našem území pohybovat mezi 22 až 27 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách bude kolem 18. To je ze zpráv v 8 vše. Nyní už se zaposlouchejme do části slavné opery Porgy a Bess George Gershwina. Cynthia Hayman a Willard White nám zaspívají duet Porgyho a Bess.
1: Jsme Klasik Praha.

Cynthia Hayman a Willard White nám dospívali duet Porgyho a Bess, podle nichž se také nazývá opera Porky a Bess George Gershwina. Hrála Londýnská filharmonie pod vedením Simona Rattla. 8 hodin, 8 minut. Za chvíli jedna ze symfonií na náměty Ovidiových proměn Karla Dieterse von Dittersdorf, tedy alespoň ukázka z ní. Bude to ukázka ze symfonie číslo 6. Dur, Skamenění Finea a jeho přátel a druhá část. Hrát bude Pražský komorní orchestr pod vedením Bohumila Gregora. Předtím ale ještě informace o jedné dopravní nehodě. Ta se stala v ulici Naše France.

0: Slyšeli jsme ukázku z díla Karla Dieterse von Dittersdorf. Ze symfonie číslo 6 D dur, symfonii na náměty Ovidiových proměn, nám Pražský komorní orchestr zahrál druhou větu. A my ji slyšeli pod vedením Bohumila Gregora 8 hodin a 12 minut. Za chvíli hudba Karla Kovařovice. Třetí část klavírního koncertu F-moll. Vivace nám bude hrát Marek Kozák a doprovázet jej bude symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Roberta Jindry. Ale ještě předtím je tu pozvánka k poslechu dalších skladeb ranního vysílání a nejenom skladeb, ale mluveného slova, protože v rámci těch chvil s mluveným slovem budete moci vyhrát dvě vstupenky na připravovanou inscenaci Národního divadla a tou je muzikál Svíny Tot Ďábelský Lazebník z Fleet Street. Tato unikátní zajímavost v repertoáru Národního divadla se odehraje ve Státní opeře. Už se blíží premiéra a vy jistě víte, že hlavní roli hraje Adam Plachetka. Nejenom hraje, ale také zpívák svým krásným hlasem. Budeme soutěžit o dvě vstupenky na jednu z repríz této inscenace. Tak nás poslouchejte dál a možná budou vaše.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Odmítnout požadavek samotné císařovny? To v 18. století hraničilo s rozsudkem společenské smrti. Přesto to jedna česká hraběnka učinila. Co ji k tomu vedlo? S historikem Janem Štěpánkem poodhalíme dramatický příběh Nadané pěvkyně. K poslechu pořadu Spektrum hudby vás zve Filip Sichra. Premiéra v sobotu v 18.00.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta. Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na Národní divadlo CZ.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
6: Na kráji zamíchej.
7: Datart uvádí Dny Marianne.
8: Dny Marianne, jo.
7: Ano, Dny Marianne.

0: s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme romanci z hudby k filmu Střeček Dmitrije Šostatkoviče a byla to hudba, kterou nám zahrál Nemanja Radulovič za doprovodu Německého symfonického orchestru Berlín pod vedením Michaila Jurovského. Nás ovšem v následujících minutách bude zajímat hudba jiného skladatele. My se totiž ponoříme do tématu, které je poměrně zajímavé, protože celý příběh muzikálu Sweeney Todd, ďábelský holič z Fleet Street je nezvyklý a už vůbec nezvyklé je také uvedení takového příjemného dílka ve Státní opeře. Přesto se to děje a to je dobře, protože máme příležitost vidět světově proslulý muzikál, světově proslulou hudbu si vyslechnout ve skvělém provedení a to nejenom hlavních představitelů. Tím nejdůležitějším je Adam Plachetka. Ano, mluvím skutečně o té připravované premiéře ve Státní opeře, tedy inscenaci Národního divadla ve Státní opeře. Je to dílo jednoho z nejvýznamnějších tvůrců moderního muzikálového divadla, autora 16 muzikálů a stovek písní, který se také navíc proslavil i jako textař Bernsteinovy West Side Story. Tato osoba patří k ikonám svého žánru a jejím Stephen Sondheim. Vy se můžete podívat na celý muzikál, vyslechnout krásné melodie, pochopitelně, když si koupíte vstupenky, ale jak už jsem sliboval, v dnešním ranním vysílání můžete je i vyhrát. Dvě vstupenky právě nyní. Je důležité ale soutěžit podle pravidel našich soutěží. Ta pravidla najdete u nás na webu www.klasikpraha.cz a také je důležité zavolat včas na správné telefonní číslo. A tím číslem je číslo 739 987 987. Volat budete moci po dobu následující skladby, ale jenom pouze během té skladby. Teď už ale se ponořme do tématu tohoto muzikálu a také do toho, co s tímto muzikálem je spojené. A to jsou i premiéry. Mě zajímá, v jaké datum se odehraje ona česká připravovaná premiéra ve Státní opeře. Mluvím o první premiéře. Prosím datum.

Luděk Vele nám dospíval známou arii Kecela z druhého dějství opery Prodaná nevěsta. Každý jen tu svou má za jedinou. Byla to melodie Bedřicha Smetany a Luděk Vele zpíval za doprovodu Komorní filharmonie Pardubice pod taktovkou Františka Preisslera. Tedy každý jen tu svou má za jedinou. My jsme zde měli také soutěž s jedinou výhrou a to už má za svou paní Blanka Janatová, protože mi správně odpověděla na soutěžní otázku. My se bavili o připravování inscenaci Svíny, Tot, Ďábelský holič z Fleet Street, tohoto muzikálu Stevena Sondheima, v Národní divadlo uskuteční tuto inscenaci ve Státní opeře, takže to bude velkolepé v nádherném prostoru ve skutečném hudebním divadle s orchestrem. Je to opravdu výjimečná příležitost vidět tento muzikál v takovém provedení a můžete ho vidět od určitého data. Mě zajímalo to první datum, kdy se konečně diváci mohou dostat na premiéru tohoto díla v Čechách a tím datem je 24. září. Toto číslo jsem chtěl slyšet a toto číslo jsem také slyšel hned v prvním telefonátu od paní Janatové. Gratuluji a vám ostatním držím palce v našich dalších soutěžích.

0: Veselou melodii Antonia Vivaldiho s optimistickým nádechem nám zahrál Vilém Veverka, ansámbl 18+. Byla to první část koncertu F-dur pro hoboj, smyčce a basso continuo. 8 hodin 39 minut a čas pro další pěknou skladbu našeho radního vysílání. Edward Grieg ji zkomponoval a my si užijeme podání Rafal Quartet, jeho skladby smyčcového kvarteta číslo 2 F-dur. Zaposloucháme se do čtvrté části.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Zaposlouchali jsme se do ukázky z díla Edvarda Elgara. Byl to smyčcový kvartet číslo 2 F dur a z ní čtvrtá část v podání souboru Rafael Quartet. Za chvíli už na vás čeká tvorba Jana Dismase Zelenky. Uslyšíme druhou část jeho mise Circumcisionis, a to Gloria in excelsis Deo. Přednese nám tuto skladbu ensemble Inegal pod vedením Adama Victory.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Halo! Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Tohle je Klasik Praha.

Slyšeli jsme ukázku z díla Jana Dismase Zelenky. Gloria in excelsis Deo z mise Circumcisionis nám přednesl, zaspíval a zahrál ensemble Inegal pod vedením Adama Viktory. Teď je 8 hodin 51 minut a nás čekají ještě dvě skladby v ranním vysílání. Tou následující je od Františka Bendy ukázka z jeho koncertu G-dur pro čembalo, smyčce a baso continuo. Solo bude mít Chalef at El, hrající na čembalo, a doprovázet jej bude také Marcel Komendant. Zaposloucháme se totiž do úpravy jedné z bendových skladeb pro cymbálovou muziku. Tou skupinou je Il Suonar Parlante pod vedením Vittoria Gielmiho, která nám připomene známý zvuk lidových písní, ale tentokrát to bude skladba tohoto známého českého skladatele Františka Bendy.

I tak se někdy dá zahrát melodie Františka Bendy. My se zaposlouchali do ukázky z koncertu G-dur pro čembalo, smyčce a basso continuo. Čembalo tam skutečně znělo a slyšeli jsme i cymbál. Na čembalo hrála Šalef Atel, na cymbál Marcel Komendant, doprovázela skupina Il Suonar Parlante, vedená Vittoriem Gelmim. 8 hodin 54 minut, takže poslední příležitost pro skladbu dnešního rána, ale za chvíli uslyšíte další pěkné melodie dopoledního vysílání. K tomu ale později. Nyní od Georges Bizeta duet z prvního dějství opery Lovci perel. Zpívat nám budou Ramón Vargas a Ludovic Thézier.

0: Dozněl duet z prvního dějství opery Lovci perel Georges Bizeta. Skvělý výkon obou pěvců ocenilo publikum také i to, jakým způsobem hráli své role. Nám zpívali Ramon Vargas, Ludovic Désiré a doprovázeli je symfonický orchestr německého rozhlasu Kaiserslautern pod vedením José Colliáda. Je 9 hodin a 1 minuta a už za chvíli se zaposloucháte do ikonické skladby Artura Onekra. Bude to Pacific 231. Rád vám bude dánský národní symfonický orchestr vedený Némem Järvim a vy uslyšíte tak první skladbu dnešního dopoledního bloku Ondřeje Fischera. Filip Sichra se loučí a přeje vám krásnou středu.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Hezké středeční dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 16. září, 8 minut po 9. hodině. Svátek dnes slaví Ludmila a od mikrofonu vás zdraví Ondřej Fischer. Posloucháte nás na frekvenci 98,7, také nás můžete poslouchat prostřednictvím internetu. Na našich webových stránkách klasikpraha.cz je přímo umístěn přehrávač, ale najdete nás třeba i v digitálním vysílání DAB+, nebo v mobilní aplikaci ve svých telefonech. Rozjíždějící se lokomotiva v hudebním stvárnění švýcarského skladatele Artura Onegera zahájila náš dopolední program. Byla to slavná skladba Pacific 231, pojmenovaná tedy podle parní lokomotivy téhož jména. Tento švýcarský skladatel, stejně jako například Antonín Dvořák, byl velkým fanouškem lokomotiv a jednu z nich tedy i takto hudebně znázornil. A toto byla nahrávka dánského národního symfonického orchestru, který řídil dirigent Neeme Järvi. Co nás čeká před 10. hodinou? Spousta krásné hudby, těšit se můžete na Čajkovského, Brahmse, filmovou hudbu Johna Williamse, také část z Mozartovy Pařížské symfonie, nebo bezprostředně nyní už třeba také Debussyho krásný Svit Luny, který nám zahraje pianista Gilles Yeu.

Pianista Gilles Yu nám zahrál poetický Svit Luny, skladbu z pera francouzského impresionisty Claude Debussyho. Posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha, no a dále nás čeká hudba Wolfganga Amadea Mozarta, dokonce v dobově poučené interpretaci, protože nám bude hrát amsterdamský barokní orchestr řízený Tonem Kopmanem a zazní první část z Mozartovy 31. symfonie D-dur, které se přezdívá Pařížská.

0: Amsterdamský barokní orchestr pod vedením Tona Kopmana nám teď hrál Mozartovu hudbu. Poslouchali jsme část ze symfonie číslo 31 D-dur, přezdívané Pařížská, kterou tedy skladatel zkomponoval ve věku 22 let, v době, kdy pobýval ve francouzském hlavním městě. No a nás za chvíli čeká filmová hudba Johna Williamse, téma, které složil pro science fiction film s názvem Blízká setkání třetího druhu. A ještě předtím je tady pozvání k příštímu dílu pořadu Hudba v miléniu, který budeme v premiéře vysílat v úterý 22. září.
1: Klasik Praha.
0: Na zahajovacích koncertech nové sezony pražských symfoniků 7. a 8. října se jako solistka představí mezinárodně uznávaná houslistka Alena Bájeva, která zahraje Beethovenův koncert D-dur. Nejen o Beethovenovi si budeme s Alenou Bájevou povídat v příštím pořadu Hudba v miléniu s premiérou v úterý 22. září od 19 hodin. Poslechu vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
4: Amorino, umění pravého italského geláta.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
7: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
8: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4%.

0: 3500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Poslouchali jsme filmovou hudbu Johna Williamse, téma, které skladatel složil pro film Blízká setkání třetího druhu z roku 1977. Hrál nám orchestr Filharmonici města Prahy, no a více filmové hudby si, protože je středa, můžete dnes od 19 hodin tady na Klasik Praha naladit také v rámci pořadu Hudba stříbrného plátna, který je tomuto žánru speciálně věnován. My budeme poslouchat teď hudbu Johannese Brahmse, zazní druhá část jeho druhého klavírního koncertu, no a hned poté si také zasoutěžíme dnes opět se Státní operou v Praze, která do soutěže věnovala dvě vstupenky na jedno z představení muzikálu Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street, který bude mít ve Státní opeře premiéru na konci září, no a my vám v soutěži nabídneme vstupenky na představení 25. října od 14 hodin, a to na obvyklém čísle 739-987-987. Budete mít možnost tedy o vstupenky na tento muzikál Stevena Sondheima ve Státní opeře soutěžit už za zhruba 10 minut.

Poslouchali jsme Brahmsovu hudbu, klavírní koncert číslo 2 B-dur a jeho druhá část, kterou nám za doprovodu Staatskapelle Berlin zahrál slavný dirigent Daniel Barenboim, ovšem v tomto případě v roli solisty na klavír. Dále nám zahraje v našem vysílání pianista Daniel Trifonov, který v současné době ruší koncerty z důvodu úrazu, tak mu přejeme brzké uzdravení. My si poslechneme v jeho podání hudbu Petra Iliče Čajkovského část v sladkém snění z klavírního cyklu Dětské album. No a během této skladby si také zasoutěžíme, jak jsem sliboval, dnes opět se Státní operou, která do soutěže věnovala vstupenky na jedno z představení muzikálového thrilleru Stevena Sondheima s názvem Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Je to představení plné nejen tedy různých morbidních výjevů, ale také černého humoru, které vybízí i k zamyšlení nad lidskou společností. Je to dílo velice populární, které se dočkalo i filmových adaptací. Tady v Praze ve Státní opeře bude uvedeno v režii režiséra Martina Čičváka. No a v titulní roli vraždícího holiče Sweeneyho Todda se v jedné z alternací představí také basbaritonista Adam Plachetka. Spolu s ním samozřejmě účinkuje v představení celá řada dalších vynikajících solistů, převážně z řad tedy stálých solistů Národního divadla a Státní opery. No a my budeme soutěžit konkrétně o vstupenky na představení, které se ve Státní opeře uskuteční v neděli 25. října od 14 hodin, takže je to ještě spousta času. No a soutěžit s námi můžete na obvyklém telefonním čísle 739 987 987 a to za obvyklých podmínek, tedy pokud jste u nás v soutěži nic nevyhráli v uplynulých 14 dnech a pokud mi na zmíněné číslo jako první zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku. Představení Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street zatím ještě ve Státní opeře nemělo premiéru, no a já se ptám, na které datum je naplánována první premiéra tohoto představení, tedy kdy bude mít první premiéru Sweeney Todd ve Státní opeře.

0: Doznívají příjemné tóny Čajkovského skladby nazvané V sladkém snění, která pochází z cyklu Dětské album. Na nahrávce účinkoval pianista Daniel Trifonov, v současné chvíli tedy indisponován kvůli úrazu, tak snad se brzo zotaví a vrátí se na pódia, je to mimořádný virtuos. A tato ukázka pocházela z jeho alba vydaného v loňském roce, zaměřeného na Čajkovského skladby spojené s dětstvím a mládím. No a my jsme během této nahrávky také soutěžili o vstupenky do státní opery na nové představení muzikálu Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street, které se tam teď bude hrát koncem září a také v celé řadě termínů v říjnu. Konkrétně jsme soutěžili o vstupenky na neděli 25. října od 14 hodin, ale těch termínů je spousta, takže si můžete vybrat i na webu Národního divadla, který se vám hodí více. No a v rámci soutěže jsem se ptal, kdy má toto představení ve státní opeře první premiéru, tak správnou odpověď, že bude poprvé uvedeno ve čtvrtek 24. září. Mi jako první zatelefonoval pan Pavel, který tedy vyhrál dvě vstupenky na 25. října a tím tomu ještě jednou gratuluji.
1: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
5: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
6: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Klasik Praha.
9: Klasik Praha.

Poslouchali jsme hudbu skladatele Ervina Schulhoffa, československého meziválečného avantgardního autora. Z jehož zajímavé skladby Concerto Doppio, tedy dvojkoncert pro flétnu, klavír a komorní orchestr, zazněla teď třetí věta v podání souboru kapela Istropolitana z Bratislavy. Sola hráli Kaspar Zender na flétnu a na piano Eva Arutunjan. No a ještě tu mám starší hudbu František Xaver Richter, autor přelomu baroka a klasicismu, řazený k takzvané Mannheimské škole, a andante z jeho symfonie číslo 6 B dur, které nám zahraje Helsinský barokní orchestr.

0: Jsou 9:50, toto bylo příjemné andante ze symfonie číslo 4 B-dur Františka Xavera Richtera, rodáka z moravského Holešova. Jehož hudbu nám zahrál Helsinský barokní orchestr, soubor věnující se s oblibou i některým středoevropským autorům. Je to orchestr, který jste mohli letos slyšet třeba i na Pražském jaru, vede ho čembalista Apo Häkkinen. No a za chvíli si poslechneme pražské symfoniky, jejich nahrávku s klavírním virtuózem Lukášem Vondráčkem, která vyšla před 3 lety, tehdy u příležitosti dvojitého výročí Sergeje Rachmaninova. Jsou na ní zaznamenány všechny Rachmaninovovy skladby pro klavír a orchestr. My za chvíli uslyšíme 3. větu ze skladatelova méně často hraného klavírního koncertu číslo 4 G-moll.
1: Jsme Klasik Praha.

Tak to byla energická třetí věta z klavírního koncertu číslo 4 G-moll Sergeje Rachmaninova. Solo hrál pianista Lukáš Vondráček a spolu s ním symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který dirigoval Tomáš Brauner. Pražští symfonikové mimochodem svou novou sezónu zahájí tady v Praze ve Smetanově síni obecního domu 7. a 8. října na dvou koncertech, kde zazní Beethovenův houslový koncert D-dur. Ten zahraje houslistka Alena Bajeva, která mimochodem příští týden také bude mým hostem v pořadu Hudba v miléniu. No a na programu bude i Brahmsova druhá symfonie. To vše pod taktovkou Tomáše Netopila. A my teď pokračujeme hudbou Hanse Krásy. Od tohoto skladatele si poslechneme téma s variacemi pro smyčcové kvarteto a bude to v podání kvarteta, které si skladatelovo jméno zvolilo přímo do svého názvu, totiž souboru Krása kvartet.

0: Klasik Praha.
1: Velkofilm Odyssea válcuje kina po celém světě a míří k rekordním tržbám. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na historické filmy. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
4: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
5: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
6: Řemeslně vyráběné gelato?

0: vzácné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
1: Amorino, umění pravého italského geláta.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Datart uvádí Dny Marianne.
8: Dny Marianne, jo.
7: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
11: Tohle je Klasik Praha.

Posloucháte Radio Klasik Praha, jsou necelé 3 minuty po 10:30 a vojenský pochod francouzského skladatele Camille Saint-Saense nám teď zahrála Slovenská filharmonie, kterou dirigoval Richard Heyman. Další skladba nás zavede do britských luhů a hájů, bude to pastorální rapsodie pro orchestr s názvem Shropshire Lad. Jejímž autorem je skladatel George Butterworth, pozoruhodný anglický autor, folklorista, sběratel lidových písní. Od jehož předčasného úmrtí v první světové válce ve věku 31 let si letos připomínáme 110. výročí. Nám teď jeho hudbu zahraje Liverpoolská královská filharmonie, kterou bude dirigovat Andrew Menzies.

Klasik Praha jsme teď vyslechli tuto pastorální orchestrální rapsodii nazvanou Shropshire Let na slova z básnické sbírky stejného jména, respektive tedy inspirovanou touto básnickou sbírkou od skladatele George Butterwortha, anglického autora a folkloristy, který před 110 lety předčasně zahynul na bojištích první světové války. My jsme poslouchali novou nahrávku vydanou v loňském roce, kterou natočila Liverpoolská královská filharmonie pod taktovkou Andrewa Menzi. Před 11. hodinou nás ještě čeká třeba hudba Felixe Mendelssohna nebo píseň od Pavla Haase z cyklu 4 písní na slova čínské poezie. No a teď si poslechneme hudbu barokní. Bude to Henry Purcell a Freiburský barokní orchestr, který nám zahraje instrumentální část z autorovy opery Královna Víl.

0: Klasik Praha.
1: Co spojuje jména Radu Lupu, Mari Perahia či Eugen Indžič? Mezinárodní klavírní soutěž v Lícu a jakou roli při jejím vzniku sehrály Fanny Waterman a Marian Thorpe, hraběnka z Harewoodu?
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Dozvíte se v dalším dílu pořadu Slavná auditoria. Poslouchejte v premiéře v pondělí od 19 hodin.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
5: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Filharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Jsme Klasik Praha.

Na Klasik Praha teď 3 minuty před 11. dozněla část ze symfonie číslo 2 B-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho, zvané Chvalospěv Lobgesang. Na nahrávce účinkovalo těleso The Philharmonia Orchestra, dirigoval Walter Weller. No a před 11. ještě uslyšíme jednu píseň z cyklu 4 písní na slova čínské poezie od českého skladatele první poloviny 20. století Pavla Haase, Janáčkova žáka a bratra známého herce Huga Haase. Bude to tedy píseň V bambusovém háji, kterou si vybrala pěvkyně Bela Adamová na své album vydané před 3 lety, které natočila spolu s klavíristou Michaelem Gesem.

0: Krátce před 11. nám zpívala mezzosopranistka Bella Adamová za doprovodu klavíristy Michaela Gese. Tuto píseň v bambusovém háji z cyklu 4 písní na slova čínské poezie, který skladatel Pavel Haas psal v Terezíně. Věnoval ho tehdy svému spoluvězni, basistovi Karlu Bermanovi, který na rozdíl od Pavla Haase válku přežil. No a Bellu Adamovou můžete slyšet zpívat teď v září třeba na Svatováclavském hudebním festivalu. Bude to v katedrále Božského spasitele v Ostravě 28.9. Bella Adamová tam vystoupí co by altová solistka v Mendelssohnově oratoriu Eliáš. No a pak zaspívá třeba na festivalu Lípa muzika v říjnu, to bude písňový program 21.10. s písněmi Forého, Ulmana, Almy Málerové, Sergeje Rachmaninova a dalších. My budeme za chvíli pokračovat v našem vysílání barokní hudbou, bude to nahrávka souboru Muzika Antiqua Praha a skladba Benedikta Antona Aufschneitera, která se jmenuje Offertorium de Passione Domini.
1: Ladíte Klasik Praha.

0: Je 8 minut po 11. Na rádiu Klasik Praha jsme poslouchali teď hudbu Benedikta Antona Aufschneitera, barokního skladatele, který působil ve Vídni a v Pasově. No a toto jeho ofertorium nám teď hrál a zpíval soubor Muzika Antiqua Praha pod vedením Pavla Klikara, kterého jsme si tedy také s touto nahrávkou připomenuli. Je to mimochodem nahrávka pořízená před 30 lety v roce 1996, krátce před rozpadem tohoto souboru, který u nás patřil k průkopnickým ansámblům historicky poučené interpretace. No a dále nás teď čeká pravidelná rubrika Novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: V rubrice Novinka týdne tentokrát představujeme nové album německého smyčcového kvarteta Signum Quartet, které vyšlo 4. září u vydavatelství Pentaton. Jak napovídá už název alba The Earth Trembled, neboli Země se zachvěla, soubor si vybral díla plná vášnivých emocí a dramatických kontrastů, a to od českých či přesněji moravských autorů. Největším počtem skladeb je na albu zastoupen Leoš Janáček, od kterého zde najdeme nejen oba smyčcové kvartety, ale rovněž kvartetní úpravy některých částí cyklu Moravská lidová poezie v písních a vybrané kusy z původně klavírního Památníku pro Kamilu Šteslovou. Právě tato osudová žena závěru Janáčkova života byla inspirací i pro jeho smyčcový kvartet číslo 2 Listy důvěrné. Naopak Janáčkův první kvartet inspirovala novela Kreutzerova sonáta od ruského spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého, jenž byl dle svědectví současníků prý nejen hudebním nadšencem, ale i obstojným amatérským skladatelem. No a jako takovou zajímavost tudíž německé kvarteto před Janáčkovým dílem zařadilo i krátký Tolstého Valčík F-dur. A dramaturgii alba pak výrazně dotváří také smyčcový kvartet z roku 1936, tedy 90 let stará skladba, a část písňového cyklu Vteřiny od brněnské rodačky Vítězslavy Kaprálové, jejíž otec byl Janáčkovým žákem, a hudbě o více než 60 let staršího Janáčka se její tvorba tedy podobá nejen přejímáním folklorních vlivů, ale i živelností a silným individuálním výrazem, který byl u ní znát už od mladého věku. Jako hudební ukázku z tohoto nového alba německého Signum kvartetu si poslechneme třetí větu právě ze smyčcového kvartetu Vítězslavy Kaprálové.

Poslouchali jsme hudbu Vítězslavy Kaprálové, závěr jejího smyčcového kvartetu z roku 1936. Nahrávka německého souboru Signum Quartet, který na svém novém albu kromě skladeb Vítězslavy Kaprálové nahrál převážně díla Leoše Janáčka. Ukázka tedy teď zazněla v našem vysílání, no a více se o něm můžete dočíst, rozumějte tedy o tom novém albu, na našich webových stránkách, jako obvykle v záložce Novinka týdne. Teď nás čeká hudba Ennia Morriconeho, legendárního filmového skladatele. Poslechneme si hudbu, kterou složil pro western Sergia Leoneho s názvem Pro pár dolarů navíc. No a pak ještě třeba také arie z Pucciniho Tosky, jeden z Bachových braniborských koncertů. To vše nás čeká už brzy na rádiu Klasika.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host již od dob svého studia působí jako pedagog, několik let jako řádný profesor hudební produkce na Akademii muzických umění. Zároveň je také spolumajitelem vydavatelství Arkodiva. Jiřího Štilce se zeptám na nahrávky a na projekt Češi ve Vídni. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Klask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na Národní divadlo CZ.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
6: A tomu říkáte hodně?
8: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Jsou 2 minuty před 11:30, toto byla hudba Johanna Sebastiana Bacha. Poslouchali jsme první část z prvního braniborského koncertu F-dur, tedy části cyklu braniborských koncertů, které patří k vrcholům barokní instrumentální hudby. No a na nahrávce jsme poslouchali soubor Muzika Antiqua Köln, soubor hrající na dobové nástroje pod vedením Reinharda Goebla. Tklivou árii malíře Cavaradossiho ze třetího dějství Pucciniho opery Tosca, která se jmenuje El Lucevan le Stelle, teď přednese tenorista Rolando Viazon, doprovázený orchestrem Mnichovského rozhlasu.

To byla árie ze třetího dějství Pucciniho opery Tosca, E luce van le stelle. Zpíval tenorista Rolando Villazón, doprovázený orchestrem Mnichovského rozhlasu. Tady v Praze do státní opery si na Tosku můžete zajít třeba v listopadu, bude se tam hrát 4., 6., 13. a 19. 11. a pak také ještě v jednom termínu v prosinci. No a my budeme teď poslouchat hudbu skladatele Samuela Coleridge Taylora, pozoruhodného afrobritského autora, který se ovšem nechal ve své tvorbě hodně inspirovat třeba i Dvořákem, což bude možná znát i v této skladbě pro housle a orchestr, bude to balada D-moll. Poslechneme si ji z nahrávky vydané v loňském roce u příležitosti 150. výročí narození autora, kde na housle bude hrát Curtis Stewart, americký houslista pohybující se na pomezí žánru, šestkrát nominovaný na cenu Grammy, a spolu s ním účinkuje na nahrávce těleso National Philharmonic Orchestra.

Poslouchali jsme baladu D-moll pro housle a orchestr od skladatele Samuela Coleridge Taylora. Hrál nám houslista Curtis Stewart, šestkrát nominovaný na cenu Grammy. Spolu s ním na nahrávce účinkovalo těleso National Philharmonic Orchestra pod vedením dirigenta Michaela Repera. No a dále nás čeká hudba Henryka Goreckého, polského skladatele 20. století, který prošel během své kariéry různými styly od serialismu až k minimalismu. My si poslechneme teď druhou část z jeho neoklasicistní skladby z 60. let, která se jmenuje Tři kusy ve starém stylu. Budou nám také hrát polští interpreti, symfonický orchestr polského rozhlasu pod taktovkou Antoniho Vita. No a pak před 12. hodinou ještě třeba symfonická hudba Josefa Haydna, anebo část ze Smetanova klavírního cyklu Sny.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
2: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
5: Klasik Praha.
6: Klasik Praha.

To byla hudba Bedřicha Smetany, část Zaniklé štěstí z klavírního cyklu Sny, kterou nám zahrál skvělý pianista Jan Bartoš. Slyšet ho můžete třeba na festivalu Lípa muzika v říjnu v sobotu 24.10. Tam zahraje Beethovenovy skladby. Bude to tedy v koncertním sále firmy C. Bechstein, která vyrábí klavíry samozřejmě na piano jejich značky. No a bude to Beethovenova hudba, sonáty číslo 9 a 30 a také 32. Pokračujeme teď Haydnovou hudbou, finále ze symfonie číslo 53 D-dur, které se přezdívá Lamperial, tedy císařská. Zahraje nám těleso Royal Northern Symphony a pod taktovkou dirigentky Rebecky Miller.

0: Krátce před 12. teď zazněla hudba Josefa Haydna, poslouchali jsme část z 53. symfonie D-dur přezdívané L'Impérial. Hrál nám orchestr Royal Northern Symphony a dirigovala Rebecca Miller. A byla to také poslední skladba dnešního dopoledního programu. Ten odpolední nabídne už za chvíli hudbu France Schuberta, část z klavírního tria číslo 2 v podání skvělého českého souboru trio Bohemo. Také zaspívá třeba basbaritonista Willard White, arii z opery Porgy a Bess George Gershwin. Zazní i Ravel, filmová hudba, Vietams, Elgar, Vivaldi a spousta dalších krásných skladeb už brzy tady na Rádiu Klasik Praha. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezkou středu a zítra se budu těšit opět naslyšenou v živém vysílání dopoledne mezi 9. a 12. hodinou.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Hezký dobrý den, je 12 hodin 9 minut středa 16. září a u odpoledního vysílání Rádia Klasik Praha vás zdraví Bára Sedláčková. Budeme tu spolu opět do 19 hodin, no a budeme si pouštět skvělou, chtěla jsem říct víceméně skvělou hudbu, no nejlepší hudbu za posledních 500 let. Právě jste slyšeli ukázku z debutového alba Tria Bohema, které vyšlo u Suprafonu před 2 lety v roce 200. výročí narození Bedřicha Smetany. A slyšeli jste klavírní trio číslo 2 Esdur, druhou větu z tohoto klavírního tria France Schuberta. No a Trio Bohemo vzniklo v roce 2019. Jsou to laureáti řady mezinárodních soutěží a patří k nejúspěšnějším mladým českým komorním souborům současnosti. Schubert napsal své Trio Esdur roku 1827, rok před svou předčasnou smrtí ve věku 31 let. Téma této druhé věty bylo využito i v řadě filmů a je právě inspirováno nápěvem švédské lidové písně Slunce zapadá. Tak pokud jste mysleli na západ slunce, na to je ještě brzy. Myslím, že teď je na řadě oběd, pokud obědváte dobrou chuť, anebo možná poobědová kávička. No a k tomu se krásně hodí Porky a Bess.

Slyšeli jste jednu z nejlepších nahrávek této opery z roku 1989 z festivalu v Glyndebourne v nastudování dirigenta Simona Rattla. Opera zde byla uvedena v autentické a neskrácené podobě a v roce 1993 byla tahle nahrávka použitá také jako soundtrack televizního filmu. Vy jste tady slyšeli hrát tedy londýnskou filharmonii pod taktovkou Simona Rattla, ale zpívat Willarda Whitea. Teď si pustíme Maurice Ravela z oceňovaného alba Movements, ukázku amerického klavíristy George Lee, který v roce 2015 získal druhou cenu na Čajkovského soutěži. A pustíme si Valčíky vznešené a tesklivé, uslyšíme druhou část. A právě dramaturgie tohohle alba je zaměřena na skladby tanečního charakteru.

Dozněl Ravelův, nebo část Ravelova cyklu Valčíky vznešené a tesklivé, a tenhle cyklus měl premiéru v roce 1911. Teď jste ho slyšeli v ukázce z alba z roku 2024 s kritikou oceňovaného alba Movements amerického klavíristy George Lee. Teď si pustíme hudbu z filmu Mumie. Autorem není nikdo jiný než Jerry Goldsmith. Zahraje nám Dánský národní symfonický orchestr.

0: Hudba Jerryho Goldsmithe, který zemřel v roce 2004, měl jednoho Oscara, získal 18 nominací, 6 Grammy, 9 zlatých globů, 4 ceny BAFTA. No a tohle byla jeho hudba z dobrodružného hororového filmu z prostředí archeologických vykopávek v Egyptě z roku 1999. Hrál nám dánský národní symfonický orchestr, Christian Schumann dirigoval. Za malou chvíli si pustíme hudbu Andreho Vitampa a potom třeba Edvarda Elgera. Ve 13 hodin nás budou čekat zprávy.
1: Klasik Praha.
2: V chorvatské Dalmácii se narodil hudební skladatel Dalibor C. Vačkář, autor proslulého pohádkového hitu Rozvíjej se poupátko. Kromě hudby se věnoval i psaní básní a divadelních her. Více v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Hilary Hahn nám hrála na housle a slyšeli jste třetí větu právě koncertu pro housle a orchestr číslo 4 d-moll. Henri Wietamp byl jeho autorem. Německá komorní filharmonie Brémy, tu jsme také slyšeli hrát pod taktovkou Pava Järviho. Teď nás čeká svita španělská dáma Edvarda Elgra.

Slyšeli jste svitu španělská dáma Edwarda Elgra. Hrála nám Akademie svatého Martina v Polích pod taktovkou Nevillea Marinera. No a teď nás čeká Antonio Vivaldi

Třetí věta koncertu F-dur pro dvě violončela a smyčce právě dozněla. European Union Chamber Orchestra namrála, Hans-Peter Hoffmann dirigoval a Julian Lloyd Webber hrál na jedno violončelo a Jackins Lloyd Webber na to druhé. Teď si pustíme serenádu pro smyčcový orchestr S-dur, uslyšíme první větu Josefa Suka a hraje Pražská komorní filharmonie, diriguje Jakub Hruša.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
7: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
9: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tohle byla Polonéza Adur, Friderika Chopin, Idyl Biré nám hrála na klavír. No a teď si pustíme Henryho Persla, pustíme si francouzský soubor dobových nástrojů Le Musiciens de Saint-Julien, který řídí François Lazarevič, flétnista a muzikolog. Pustíme si ukázku z alba Purcell Song and Dances z roku 2018, které soubor nahrál s anglickým kontratenoristou Timem Meadem.

0: Slyšeli jste árii Venuše z opery Král Artuš aneb britská čest. To napsal Henry Purcell v roce 1691 na libreto slavného restauračního básníka Johna Drydena. Českou premiéru mělo dílo v roce 2010 v árii, kterou jste právě teď slyšeli, která se jmenuje v překladu Fairest Isle, nejjasnější ostrov. Antická bohyně Venuše opěvuje Británii, co by ostrov lásky. No a je 13 hodin, 1 minuta. Na řadě jsou zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Evropská unie využije všechny nástroje, aby snížila svou závislost na Číně a obchodní deficit, který se dostal do zlomového bodu. Prohlásila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém každoročním projevu o stavu EU. Filip Turek se musí písemně omluvit společnosti Seznam.cz za nepravdivé výroky, kterými zpochybňuje dodržování listovního tajemství ve službě e-mail.cz. Rozhodl o tom městský soud v Praze. Poslanec má také zaplatit soudní výlohy. Ve Velké síni Strašnického krematoria v Praze se dnes dopoledne uskutečnilo poslední rozloučení se zpěvákem Richardem Tesaříkem, spoluzakladatelem a frontmanem kapely Jojo Band. Zemřel po těžké nemoci 6. září ve věku 80 let. A počasí. Odpoledne bude oblačné až zatažené, během odpoledne a večera se vyskytnou přehánky a lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 24 až 26 stupni Celsia. Tolik zprávy ve 13 hodin na Radiu Klasik Praha. Pokračujeme s další skvělou hudbou.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jste koncert pro klavír a orchestr číslo 2 C-moll. Jeho třetí větu Sergej Rachmaninova hrál nám Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze. Vladimír Válek dirigoval a Jan Simon hrál na klavír. Teď nás čeká Symfonia Esdur, druhá věta Josefa Myslivečka.

Kolegium 1704 pod taktovkou Václava Luxe nám hrálo symfonii Esdor, druhou větu Josefa Myslevečka. Pokud jste stále ještě neviděli ten film Il Boemo, tak to je o něm. A pokud byste se o něm chtěli dozvědět víc, ten film je k tomu ideální příležitostí. Teď si pustíme Reino, téma ze Star Wars. Síla se probouzí. Je to John Williams a jeho hudba. Arts Orchestra of Los Angeles nám zahraje. John Williams sám diriguje. Anne-Sophie Mutter hraje na housle.

0: Klasik Praha.
1: Jeho prvním učitelem hry na varhany byl havíř. Původně chtěl být agronom nebo inženýr, ale varhany jej vždy přitáhly svou silou. Podstatnou část svého uměleckého života pak spojil se starou dámou, což jsou varhany v pražské synagoze v Jeruzalémské ulici. Mým hostem byl varhaník, organolog a muzikoterapeut Václav Peter. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
9: Datart uvádí Dny Merien.
10: Dny Merien, jo.
9: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
12: A tomu říkáte hodně?
14: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

13 hodin 31 minut a já doufám, že stále posloucháte Radio Klasik Praha. Právě teď jsme slyšeli třetí větu z koncertu z Aranjuez Joaquina Rodriga a šlo o ukázku z alba Jihočeské komorní filharmonie České Budějovice z roku 2024 s Rodrigovými slavnými kytarovými koncerty právě v úpravách pro jiné solové strunné nástroje. Tady jsme slyšeli hrát Vojtěcha Spurného, který hraje na čembalo právě úpravu solové partu určenou původně pro harfu. Koncert z Aranjuez se napsal Rodrigo v roce 1939. Marek Šedivý tady řídil jeho Českou komorní filharmonii České Budějovice. Teď si pustíme Maxe Regra a jeho 4 symfonické básně podle Arnolda Becklina. Uslyšíme čtvrtou větu Bacchanalii.

Jaap van Zweden nám hrál na housle a s ním Královský koncertní orchestr Amsterdam Nemejervy dirigoval a slyšeli jste hudbu Maxe Regra. A já mám pro vás pozvánku na koncert, který proběhne 29. září v úterý od 19.30 hodin v kostele svatých Šimona a Judy. Tam můžete slyšet Czech Ensemble Barok a Michnu. Ano. Adam Michna je český Monteverdi, však nám to Roman Válek se svou moravskou barokní jízdou dokáže. Michnu u nás vnímáme hlavně jako autora kouzelných písní, ale skladatel z Jindřichova Hradce byl fascinován italským raným barokem, ať už skrze osobní návštěvu Itálie, či prostřednictvím vlašské hudby prováděné v rodné jezuitské koleji. Jeho větší kusy tak až nápadně připomínají hudbu raných italských mistrů, zejména Claudia Monteverdiho. Na podzim roku 2026, kdy se otáčíme za 350. výročím jeho úmrtí, uvidíme a hlavně uslyšíme, jak se Michnovo dílo v možná nečekaném kontextu zjevuje nově evropsky. Czech Ensemble Barok řídí dirigent Roman Válek. Pokud vás tahle pozvánka navnadila, zajděte si do právě kostela svatých Šimona a Judy v úterý 29. září od 19.30. Je to pozvánka FOK, tedy i na jejich stránkách si můžete koupit vstupenku. No a teď si pustíme Friedricha Theodora Frelicha, jeho klavírní sonátu Ador, uslyšíme druhou větu. Jde o nejvýznamnějšího švýcarského skladatele raného romantismu, no a byl to třeba spolužák Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Alena Hennigová nám zahraje na fortepiano, nahrávka, kterou uslyšíme, vyšla v Bazileji v roce 2020 a právě naše česká klavíristka tam hraje na dobový kladívkový klavír.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
3: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
2: Amorino, umění pravého italského geláta.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
15: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
17: Jsme Klasik Praha.

Claude Debussy a jeho první rapsodie pro orchestr se solovým klarinetem. Clevelandský orchestr nám hrál The Cleveland Orchestra, Pierre Boulez dirigoval a Franklin Cohen hrál na klarinet. Teď si pustíme Georga Friedricha Händla a jeho hudbu k ohňostroji Renaissance. Virtuozy Praga nám zahrají Oldřich Vlček, diriguje, Aleš Barta bude hrát na čembalo.

14 hodin 10 minut. Krásně jsme se přehoupli společně se skvělou hudbou do 3. hodinky odpoledního vysílání na Rádiu Klasik Praha. Slyšeli jsme teď symfonii číslo 1 F-dur, 4. větu Rondo Allegro Assai Františka Vincence Kramáře Kromra. Komorní orchestr Berg pod taktovkou Petra Vrábela nám hrál. No a nás čeká další hudba. Čeká nás Frederik Delius a La Calinda.

Tohle byla Lakalinda Frederika Delia, hrála nám Akademie svatého Martina v Polích, Neville Mariner dirigoval. O, teď si pustíme krásnou věc. Pustíme si koncert pro klavír a orchestr třetí větu Charleston Jaroslava Ješka. Zahraje nám Filharmonie Brno pod taktovkou Leoše Svárovského. Igor Ardašev nám zahraje na klavír. 25. září, což bude za 9 dní, budeme slavit výročí, jde o 120 let od narození Jaroslava Ješka. Kvůli špatnému zraku nebyl Jaroslav Ježek přijat na Pražskou konzervatoř na klavír, ale byl tedy přijat na skladbu. No a byl také členem hudební skupiny Mánesa, s ním také Pavel Pořkovec, Iša Krejčí a čestným členem byl také Bohuslav Martinů. No a tento klavírní koncert, využívající prvky jazzu a moderních tanců, byl jeho absolventskou skladbou. Na absolventském koncertě v roce 1927 v Rudolfinu mu hrála Česká filharmonie. Tak si to hezky užijte.

0: Klasik Praha.
1: Co spojuje jména Radu Lupu, Mari Perahia či Eugen Indžič? Mezinárodní klavírní soutěž v Lícu a jakou roli při jejím vzniku sehráli Fanny Waterman a Marion Thorpe, hraběnka z Harewoodu?
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Dozvíte se v dalším dílu pořadu Slavná auditoria. Poslouchejte v premiéře v pondělí od 19 hodin.
3: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na Národní divadlo CZ.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
5: Na kráni zamíchej, ochotnej ňam, ňam, ňam.
6: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
8: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Dozněl Pražský karneval Bedřicha Smetany. Hrál nám symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Tomáš Brauner dirigoval. No a šlo o ukázku z alba FOK, Hudba pro Prahu, které vyšlo v roce 2024 u Suprafonu. Jsou tam orchestrální skladby českých romantických autorů, jako je Suk, Dvořák, Smetana a Ostrčil, právě spojené s Prahou. Pražský karneval je spolu s operou Viola jedním ze dvou posledních a nedokončených děl Bedřicha Smetany. Mělo se původně jednat o cyklické symfonické dílo z prvky českých národních tanců, ale zároveň i některými citacemi ze Smetanových oper. Zachoval se pouze tento fragment, introdukce a polonéza. No a my ještě, než si pustíme další hudbu, a tentokrát to bude trojkoncert C-dur pro housle, violončelo a klavír Ludvika van Beethovena, no tak mám pro vás pozvánku, a to do Švandova divadla. Švandovo divadlo vás zve na divadelní adaptaci jednoho ze stěžejních románů světové literatury. Aonty, utopistický román 1984 britského spisovatele a novináře George Orwella. Winston Smith, pracovník ministerstva pravdy, začne jednoho dne nebezpečně přemýšlet, co všechno obnáší zřízení, v němž žije, co všechno vidí velký bratr a co bylo před tím vším. Svět přece nikdy nebyl takový. Orwellův román je brilantní analýzou totalitních systémů, analýzou moci postavené na lži. Příliš dlouho jsme doufali, že se nás už něco takového týkat nemůže, a nyní začínáme chápat, že se pouze důmyslně změnily kulisy a že dnes si obrazovky oči velkého bratra pořizujeme dobrovolně a ještě máme pocit vymoženosti. V pondělí 21. září od 19 hodin ve velkém sále Švandova divadla na Smíchově. No a teď už ta nahrávka, která vyšla v květnu roku 2024. Kromě trojkoncertu na ní najdeme i Beethovenovy úpravy lidových písní z britských ostrovů. My si pustíme ten trojkoncert v podání britských uznávaných solistů. Všichni tři jsou někdejší finalisté BBC Young Musicians. Nicola Benedetti, Sheku Kanamizan a Benjamin Grosvenor. A s nimi Philharmonia Orchestra a Santu Matthias Rouvali.

0: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
1: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
2: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
1: Amorino, umění pravého italského geláta.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro CS. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
5: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
8: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jste nářek nymfy z 8. knihy Madrigalů. Slyšeli jste ukázku ze souborné nahrávky všech 9 knih Monteverdiho Madrigalů, která vznikla v letech 1993 až 2021 a vyšla v listopadu roku 23 na 11 CD a trvá 12 hodin. Soubor Concerto Italiano, který jste mohli slyšet, byl založený v roce 1984 Rinaldem Alessandrinem, dirigentem a hráčem na historické klávesové nástroje a právě expert na rané baroko. První madrigaly vydal Claudio Monteverdi v roce 1587 jako 20letý. Poslední svazek vyšel až posmrtně v roce 1651. No a my si teď ve 14 hodin 55 minut pustíme koncert pro housle a orchestr číslo 2 D-moll. Uslyšíme třetí větu Allegro con fuoco Henrika Věňavského. Clevelandský orchestr pod taktovkou Vladimíra Aškenázyho nám zahraje Joshua Bell. To je ten, který nám zahraje na housle. Za 4 minutky tedy budou 3 hodiny. Dnes slaví svátek Ludmila, pokud jste ještě nepopřáli.

15 hodin 9 minutek dozněl Tanec kostlivců a slyšeli jste ukázku z alba Oz Etoile, French Symphonic Poems, které vyšlo v říjnu před 3 lety. Album obsahuje francouzské symfonické básně, převážně 19. století. No a Nikolaj Schips-Znajder, dánský dirigent a houslista s polskými kořeny, vítěz soutěže Královny Alžběty v Bruselu, který je právě od roku 2026 dirigenty Lyonského orchestru, tohle nahrál s tím svým orchestrem. No a my jsme slyšeli tedy Tanec kostlivců, Dance Macabre, symfonickou báseň z roku 1874, která znázorňuje vstávání mrtvých z hrobů v předvečer slavnosti všech svatých, neboli v předvečer Halloweenu. Nakonec jsou tedy samozřejmě zahnáni zpět k okráním kohouta, což je ten hoboj, který jsme mohli slyšet. No a Camille Saint-Saëns samozřejmě složil tuhle hudbu. Teď si pustíme hudbu Josefa Bohuslava Ferstra a bude to koncert pro violončelo a orchestr. Uslyšíme třetí větu.

Josef Bohuslav Förster a jeho koncert pro violončelo a orchestr, třetí věta, právě teď dozněla. Pražská komorní filharmonie nám hrála pod taktovkou Jakuba Hruši a Jiří Barta nám hrál na violončelo. James Horner je další autor, jehož hudbu si pustíme v 15 hodin, 18 minut na Radio Klasik Praha. For the Love of a Princess je to hudba z filmu Statečné srdce. Ten film miluju. Studiový orchestr nám zahraje.

0: Klasik Praha.
1: Jako strůjce míru mezi znepřátelenými tábory vystupuje François Couperin ve dvou apoteózách na své kolegy skladatele, Francouze Lilyho a Itala

0: Staršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
1: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
2: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3. www.autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje, na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Ladíte Klasik Praha.

Maurice Ravel a jeho koncert pro klavír a orchestr G-dur. Slyšeli jsme první větu. PKF Filharmonia nám hrála. Emanuel Vium dirigoval, Andrew von Oyen hrál na klavír. No a my si teď pustíme Léto. Druhou větu z čtveroročních dob. Antonia Vivaldiho, Venice Baroque Orchestra nám hraje. A Vital hraje na mandolínu.

Léto už nám končí, no a tak je na čase si pustit smyčcový kvartet číslo 1 e-mol z mého života. V úpravě pro orchestr uslyšíme čtvrtou větu.

Právě mi tady do studia na Pražském Smíchově začalo krásně svítit slunce. Možná je to takový signál, abych vám řekla, že je čas vyrazit na odpolední procházku, ale vemte si mě sebou do uší. Právě jste slyšeli smyčcový kvartet číslo 1 e-moll v úpravě pro orchestr čtvrtou větu z mého života. Stroj alba se symfonickými skladbami Bedřicha Smetany, které vyšlo v prosinci před 2 lety, v závěru roku české hudby a roku 200. výročí autorova narození. Sočer tady řídil jeho šéfdirigent Petr Popelka a také šéfdirigent vídeňských symfoniků. No, my si teď pustíme Wolfganga Amadea Mozarta a jeho sonátu pro klavír číslo 18 D-dur. Uslyšíme druhou větu a Ladislava Vondráčková nám tady hraje na klavír. To slunce je nádherné, musíme si ho užívat ještě než nám úplně odejde, protože je 16. září, takže za malou chvíli už tu bude podzim, no a 16. září také znamená, že se nám blíží Vánoce. To je trošku děsivé, ale pojďme se teď nechat unášet s Ladislavou Vondráčkovou a jejím klavírem.

0: Klasik Praha.
1: V chorvatské Dalmácii se narodil hudební skladatel Dalibor C. Vačkář, autor proslulého pohádkového hitu Rozvíjej se poupátko. Kromě hudby se věnoval i psaní básní a divadelních her. Více v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na Národní divadlo CZ.
4: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4ARCH od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Tohle je Klasik Praha.

Slyšeli jste symfonii číslo 2 C-dur, byla to čtvrtá věta Allegro molto vivace Roberta Schumana. Hrál nám Drážďanský festivalový orchestr, Ivor Bolton dirigoval. No a my máme teď v našem playlistu basovou árii z francouzsky zpívané Grand Opery Huguenoti z roku 1836. Uslyšíme tedy árii z prvního dějství, jde o operu s milostnou zápletkou, která se odehrává během Bartolomějské noci v srpnu roku 1572, kdy bylo ve Francii katolíky zavražděno několik tisíc protestantů. No a my si pouštíme hudbu Giacoma Meyerbeera, to byl skladatel, který byl židovského původu a opera právě vybízí k náboženské toleranci a varuje před fanatismem a je považovaná za možná nejhranější a nejúspěšnější operu 19. století. Dnes se téměř neuvádí. V komunistickém sovětském svazu se tato opera hrála se změněným libretem pod názvem Děkabristé. To je zajímavé. Recenzi na premiéru této opery v roce 1836 napsali Hector Berlioz a také Robert Schumann. Berlioz byl velmi pozitivní, Schumann byl zase velmi negativní, takže teď je na čase, abyste si udělali z této árie alespoň drobný názor vy sami. Nahrávka je z mezinárodně úspěšného amerického alba basbaritonisty Williama Powerse, rodáka z Chicaga, ale solisty Metropolitní opery v New Yorku, doprovází ho ale symfonický orchestr slovenského rozhlasu Dennis Berg dirikuje.

0: Dozněla polonéza Friderika Chopina. Elizabeth Leonskaja nám hrála na klavír. No a v 16 hodin 10 minut nás čeká novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Už je 38. týden roku 2026. No a v tomto týdnu představujeme nové album německého smyčcového kvarteta Signum Quartet, které vyšlo 4. září u vydavatelství Pentatone. Jak napovídá už název alba, The Earth Trembled, neboli Země se zachvěla, soubor si vybral díla plná vášnivých emocí a dramatických kontrastů, a to od českých, či přesněji moravských autorů. Největším počtem skladeb je zastoupen Leoš Janáček, od kterého zde najdeme nejen oba smyčcové kvartety, ale rovněž kvartetní úpravy některých částí cyklu Moravská lidová poezie v písních a vybrané kusy z původního klavírního památníku pro Kamilu Šteslovou. Právě tato osudová žena v závěru Janáčkova života byla inspirací i pro jeho smyčcový kvartet číslo 2. Listy důvěrné. Naopak Janáčku v první kvartet inspirovala novela Kreutzerova sonáta od ruského spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého, jenž byl dle svědectví současníků nejen hudebním nadšencem, ale i obstojným amatérským skladatelem. Jako zajímavost tudíž německé kvarteto před Janáčkovým dílem zařadilo krátký Tolstého valčík F-dur. Dramaturgii pak výrazně dotváří smyčcový kvartet z roku 1936 a část písňového cyklu V té od brněnské rodačky Vítězslavy Kaprálové. Jejíž otec byl Janáčkovým žákem. Hudbě o více než 60 let staršího Janáčka se její tvorba podobá nejen přejímáním folklorních vlivů, ale i živelností a silným individuálním výrazem, zřetelným už od mladého věku. Jako hudební ukázku uslyšíme třetí větu ze smyčcového kvartetu Vítězslavy Kaprálové, ale hraje Signum Quartet.

Dozněla naše novinka týdne. Slyšeli jste hrát Signum kvartet, slyšeli jste třetí větu ze smyčcového kvartetu Vítězslavy Kaprálové. Pokud byste o naší novince týdne chtěli vědět víc, podívejte se na náš web klasikpraha.cz. No a teď už si pustíme epilog ze sbírky vokálních skladeb Amphion Anglicus. Sing Sing Ye Muses. John Blow je autorem této hudby.

0: Slyšeli jsme hrát ensemble Correspondance, který založil dirigent a klávesista Sebastian Doze v roce 2009 v Lyonu. Těžištěm jejich repertoáru je francouzské baroko 17. století, zejména Charpentier, ale právě podnikají i výlety do barokní hudby dalších zemí. A my jsme teď slyšeli hudbu Johna Blowa, anglického barokního skladatele a varhaníka, který byl varhaníkem na dvoře Stuartovců a učitel Henryho Persla. Působil stejně jako on ve Westminsterském opatství a královské kapli v Londýně a také jako soukromý hudebník krále Jakuba II. V katedrále svatého Pavla. No a slyšeli jste píseň Zpívejte muzy, pochází ze sbírky vokálních skladeb pro různá obsazení. A slyšeli jsme tedy ensemble Correspondance pod taktovkou Sebastiana Dozeho. My si teď pustíme upoutávku na Spektrum hudby, nový pořad, který poběží v sobotu, no a potom John Williams a jeho Ďáblův tanec.
1: Klasik Praha.
2: Odmítnout požadavek samotné císařovny? To v 18. století hraničilo s rozsudkem společenské smrti. Přesto to jedna česká hraběnka učinila. Co ji k tomu vedlo? S historikem Janem Štěpánkem poodhalíme dramatický příběh nadané pěvkyně. K poslechu pořadu Spektrum hudby vás zve Filip Sichra. Premiéra v sobotu v 18.00.
3: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
4: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
13: Kontejnery Siegel, dobrý den.
14: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
13: A tomu říkáte hodně?
15: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Devil's Dance, Ďáblův tanec. To byla hudba z filmu Čarodějky z Eastwicku, Johna Williamse, Sarah Endon a Cecilia Cen nám hráli a také Simon Pedroni. Šlo o ukázku z alba, z kterého si docela pravidelně hrajeme, John Williams Reimagined z roku 2024, právě s komorními úpravami Williamsových filmových melodií pro flétnu, violončelo a klavír. Včetně těch méně známých, i když tahle je zrovna velmi známá, Čarodějky z Eastwicku, výborná hororová komedie s Jackem Nicholsonem v hlavní roli podle předlohy Johna Updikea, laureáta Pulitzerovy ceny. Hudba Johna Williamse byla nominovaná na Oscara. Pokud jste ten film třeba dlouho neviděli, myslím, že se ho nemusíte schovávat na pátek. I středa je dobrý den na tuhle komedii. Teď si pustíme rozhovor s Janou Semerádovou a uslyšíme něco o Mezinárodním hudebním festivalu Lípa muzika.
1: Milí posluchači, letos už po 25. se uskuteční Mezinárodní hudební festival Lípa muzika, který do severočeských měst a i do blízkého příhraničí přináší krásnou hudbu. Jak už říkám, je to jubilejní ročník, bude se letos konat od 11. září do 2. listopadu a jeho mottem nebo podtitulem je žena, nebo žena tečka, chcete-li, tak se to tam přímo píše. No a tak je jenom logické, že uměleckou garantkou je právě žena. A tou je naše přední flétnistka, paní Jana Semerádová. A já jsem moc ráda, že je tady se mnou ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: My jsme moc rádi, že jste si na nás udělala čas. A samozřejmě se nabízí otázka, co vlastně obnáší ten pojem, titul, umělecká garance. Co je ve vaší gesci?
2: Tak já vlastně jako žena, myslím si, že jsem takovým garantem i toho, že to bude dostatečně feministické a dostatečně ladné, ale pro mě ten pojem znamená především obrovskou radost být totiž účastná něčeho tak nádherného, jako je festival Lípa muzika, který se odehrává na úplně úžasných místech a nejen, že mohu provést na tomto festivalu ty nejlepší programy, které máme a také postavit programy na míru festivalu, ale moci se účastnit i jiných koncertů a zažít tu atmosféru a především být v kontaktu s úžasnými lidmi, jako je Martin Prokeš a celým jeho týmem. Takže pro mě to je velká radost.
1: Tak vy už jste sama říkala, že tam bude více těch projektů, kterých se budete účastnit a které jste připravila. Budou to jak koncerty, tak mohu předeslat, že to je také přínos Lípy muziky, že se věnuje i mladé generaci a dětem, které se věnují hudbě, takže i tam budete účastna. Tak pojďme se podívat na ty projekty, ve kterých se představíte, protože vy budete hned na tom zahajovacím koncertě, respektive jste připravili ten zahajovací koncert. Ten je tedy 11. září v divadle FX Šaldy v Liberci. No a na co se tam můžeme těšit?
2: Koncert se jmenuje Il canto amoroso, lásky plný zpěv. A můžeme se těšit na sopranistku Robertu Mameli. Je to jedna zpěvkyň, s kterou spolupracujeme a musím říct, jedna z hlavních, ke které máme ten vřelý vztah. Naše taková přední zpěvačka, solistka, s kterou od začátku spolupracujeme i je Hana Blažíková a z těch zahraničních je to právě Roberta Mameli. A její láskou naplněné srdce a její zpěv dokáže zasáhnout srdce každého, má totiž obrovskou hloubku ve svém projevu a pojí nás s Robertou velké přátelství, nejen tedy to hudební, ale i v našem osobním životě a můžeme se těšit v jejím podání na Handlovi a Vivaldiho árie, kde se také podíváme do světa říše ptačí, kde dialogy ptáčku a lidského hlasu vyspívají ten lásky čas.
1: Tak a samozřejmě účast ten bude váš soubor Collegium Marianum Orchestra, to je úplně pochopitelné. Tak to bude krásný zahajovací projekt nebo program a mě velice zaujalo, že v neděli 27. září v Městském divadle v Turnově bude projekt, na kterém se také účastní, kromě vás a dalších solistů, které určitě zmíníte, přední český mým Radim Vizváry. A tak to si nedovedu vůbec představit, jaký to bude projekt.
2: Tak takhle bych to řekla. Je to projekt, který jsem si dlouho přála, byl to můj velký sen spolupracovat s mimem choreografem, režisérem, prostě všeumělem Radimem Vizvárym, nositelem Itálie, který svým projevem připomíná vlastně i takové ty barokní postavy, barokní tanec, i vlastně ty první pantomimy. A já jsem si říkala, to bylo tak krásné propojit jeho pohyby, byť beze slov, ale tolik říkající celým jeho tělem, s naší hudbou a s hudbou Rameauovou, protože on sám je milovníkem barokní hudby a vlastně projekt vznikl tak, že jsme se potkali jednou mezi našimi zkouškami v restauraci a přišel, jestli bychom nepotřebovali nějakého mima. No tak to snad přišlo ke mně.
1: To se mělo potkat.
2: To mělo
1: prostě
2: se stát, ano. To přišlo tak, že už odtud není cesta zpátky, tak slovo dalo slovo a můžeme se těšit na rozehrání příběhu o Rameauovi s jeho hudbou, s Pièce de Clavecin, ale a též tanci, áriemi a dalšími kousky z jeho slavných oper v podání Radima a našeho tria s violou da gamba a čembalem.
1: Tak to bude zajímavý projekt, protože málo kdy si asi dovedeme takzvaně na první dobrou představit současnou pantomimu s barokní hudbou, ale jak sama říkáte, ono to vlastně tu tradici má. Takže to bude návrat ke kořenům. No a další program bude v Městském divadle v Novém Boru 27. října a tam vidím hudbu Jana Dismase Zelenky a dalších mistrů, tak jak je koncipován ten program.
2: Program se nazývá Jubiláte, oslavný vlastně, je to předvečer i státního svátku a my bychom chtěli ukázat na hudbě Jana Dismase Zelenky a na skladbách jeho současníkám Jean-Josepha Cassané de Mondonville, tedy jména výsostně francouzského, že to nejsou dva různé světy. Není to jen svět drážďanského královského orchestru, kde působil Jan Dismas Zelenka a tolik rozdílného francouzského dvoru v době vlády Ludvíka 15., ale že hudba, která je oslavná pro větší cti a slávě boží, může promluvat stejným jazykem. A vlastně máme možnost slyšet Mondonvillovi velká moteta vedle oslavných skladeb od Jana Dismase Zelenky Lauda Jeruzalém nebo Magnificat. Uslyšíme i vysoké tenory a vysoké baritony ve skladbě velkého moteta od Mondonvilla a vedle toho také hudbu od Delalanda a Jean-Marie Leclerc.
1: Tak to bude určitě takové pohlazení, krásné pohlazení předvečer státního svátku 27. října. No a já už jsem na začátku říkala, že je takovým jedním z těch součástí, nebo jednou z těch součástí a posláním festivalu Lípa muzika věnovat se i té nastupující generaci. Takže tam vždycky jsou workshopy a vy se stanete také letos jejich součástí. Bude to v pátek 16. a v sobotu 17. Pro koho jsou ty workshopy určeny, co tam vlastně nabídnete a komu?
2: Tyto workshopy, už vlastně tradice festivalu Lípa muzika, jsou určeny dětem ze základních uměleckých škol, tedy nejen z České Lípy, ale ze všech ostatních škol z Liberce. A my jsme tentokrát pozváni ZUŠ ze Žandova, abychom zrealizovali takový dost speciální projekt pro děti, pro nadané muzikanty, pro příští hudebníky vystupující na festivalu Lípa muzika, nebo naše posluchače. A bude to projekt založený na hudbě rodáka ze Stráže pod Ralskem, France Ignáce Bíbra a jeho růžencových sonát. Tyto sonáty jsou výhradně napsány pro housle a continuo. A jak tedy to uděláme, aby to hráli děti, celý orchestr? Požádala jsem Filipa Hrubého, našeho geniálního čembalistu, který výborně umí skládat, aby rozepsal všechny hlasy, nebo ty, které vlastně jsou obsaženy v kontinu, v té harmonii, pro orchestr složený ze smyčců a dechových nástrojů. A můžeme takto vést dialog s Lenkou Torgersen, která se ujme partu solových houslí. A to, co je na tom nejkrásnější, že můžeme s dětmi a tedy s Filipem a Lenkou Torgersen navštívit poutní kostel v Horní Polici, který je prostoupen tou tradicí mariánské úcty a zde zahrát právě růžencové sonáty určené paní Marii. A máme možnost si vyzkoušet i dobové varhany z místního kůru. Takže máme se na co těšit.
1: Tak určitě to je jenom střípek toho, co všechno na festivalu Lípa muzika bude, to, co teď máte vy v té své vlastně gesci. Ten festival, jak už jsem říkala, přinese ještě řadu dalších projektů od 11. září do 2. listopadu, více samozřejmě na webových stránkách festivalu a už také probíhá předprodej, to je důležité vědět, takže je možné už si tam ta místa zarezervovat. No a já moc děkuji paní Janě Semerádové, že byla v našem studiu a prozradila nám, co všechno tedy můžeme navštívit, kde vás mohou posluchači slyšet. Děkuji za návštěvu a mějte se hezky, těšíme se na vaše další projekty.
2: Moc děkuji za povídání, děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: dozněl Bach, Johann Sebastian Bach a byl to koncert pro klavír a orchestr číslo 4 A-dur, BWV 1055, slyšeli jste druhou větu a hrála nám Academy of St. Martin in the Fields, Akademie svatého Martina v polích, Mariah Ferreira dirigovala, no a bylo to také to solo, které jste slyšeli, to nám zahrála Mariah Ferreira. Za malou chvíli si pustíme hudbu Scotta Joplina, no a potom třeba Gustava Holsta. 16 hodin 49 minut. V 18 nás budou čekat poslední zprávy dneška, no a mezi tím pro vás budu mít ještě pozvánku. Příjemný poslech.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta. Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na národnidivadlo.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
6: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
8: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
12: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
13: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
14: Jsme Klasik Praha.

Maple Leaf Rag Joplina Scotta právě dozněl, Josef Hála nám hrál na klavír. Nejznámější dílo právě Scotta Joplina. My si teď pustíme světu pro orchestr Jupiter, posel radosti. Gustav Holst je samozřejmě autorem této hudby. Český národní symfonický orchestr nám zahraje pod taktovkou Paula Freemana. 16 hodin 56 minut, tedy za 4 minutky 17 hodin. Pokud se chystáte třeba domů z práce, přeji šťastnou cestu. Pokud už jste doma pěkně v pohodlíčku, tak přeji příjemný poslech a hezkou středu.

Slyšeli jste hudbu Krištofa Haranta? Šlo o ukázku z alba Pilgrimage z roku 2024, které natočili společně soubory kapela Mariana a blízkovýchodní ansámbl Konstantinopol. Dramaturgie alba je inspirovaná cestou Krištofa Haranta do svaté země kolem roku 1600, ze které se zachoval cestopis. Album Pilgrimage obsahuje celé jeho nevelké dochované skladatelské dílo v kontrastu s hudbou z blízkovýchodního regionu téže doby. No a my víme, že Krištof Harant spoložit a bezdružit a pán na pece byl český renesanční šlechtic, skladatel, politik, spisovatel a cestovatel, no a také jeden ze 27 českých pánů, kteří byli popraveni po Bílé hoře na Staroměstském náměstí. Kapela Mariana nám hrála a Vojtěch Semerát dirigoval, no a ta sola, která jste slyšeli, právě patří Barboře Kabátkové, Vojtěchu Semerádovi, Tomáši Lightcapovi, Ondřeji Holubovi a Jaromíru Noskovi. My si teď pustíme Felixe Mendelssohna Bartholdyho a jeho symfonii číslo 4 italskou. Uslyšíte její první větu.

Slyšeli jsme první větu Allegro vivace italské symfonie číslo 4 Felixe Mendelssohna Bartoldyho. Hrála nám Pražská komorní filharmonie, dirigoval Jiří Bělohlávek. No a teď už opět hudba filmová. Pustíme si Ennia Morriconeho z Tenkrát na západě, The Mancini Pops Orchestra, a pod taktovkou Henryho Manciniho hraje.

0: Klasik Praha.
1: Na zahajovacích koncertech nové sezony pražských symfoniků 7. a 8. října se jako solistka představí mezinárodně uznávaná houslistka Alena Bájeva, která zahraje Beethovenův koncert D-dur. Nejen o Beethovenovi si budeme s Alenou Bájevou povídat v příštím pořadu Hudba v miléniu s premiérou v úterý 22. září od 19 hodin. Poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Filharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kráji zamíchej, ochotnej,
6: ňam, ňam, ňam. Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jste vodní hry ve Vila Deste, Ference Lista, Jan Jando hrál na klavír. My si teď pustíme koncert pro trubku a orchestr Esdur, uslyšíme třetí větu finále Josefa Haydna, zahraje nám komorní orchestr České filharmonie, Petr Škvor diriguje. No a za malou chvíli, no za půl hodinky, budou na řadě zprávy.

Tohle byl koncert pro trubku a orchestr Esdur. Miroslav Kejmar nám hrál na tu trubku, komorní orchestr České filharmonie. Jste také mohli slyšet pod taktovkou Petra Škovora. Josef Haydn byl autorem hudby, kterou jste slyšeli. No a my si pustíme závěrečnou větu symfonie číslo 4 G-dur, a která je jediná zpívaná z Chlapcova kouzelného rohu. No a uslyšíme Shen Rice zpívat. Česká filharmonie s ní hraje Semjon Byčkov diriguje, už jsem chtěla říct Simon Rattle, ale ne, je to Semjon Byčkov. Shen Rice je izraelská sopranistka, tuhletu skladbu si pouštíme docela pravidelně. Jde o básně z této sbírky německé lidové poezie, které Mahler zhudebnil ve stejnojmenném písňovém cyklu, právě Nebeský život z Chlapcova kouzelného roku. Nahrávka České filharmonie pod taktovkou Semjona Byčkova vyšla v dubnu roku 2022. No a my si pustíme teď Gustava Mahlera a potom ještě Giuseppe Verdiho a potom Antonia Maria Mazzoniho a potom budou v 6 hodin na řadě ty zprávy.

0: Klasik Praha.
1: Jeho prvním učitelem hry na varhany byl havíř. Původně chtěl být agronom nebo inženýr, ale varhany jej vždy přitáhly svou silou. Podstatnou část svého uměleckého života pak spojil se starou dámou, což jsou varhany v pražské synagoze v Jeruzalémské ulici. Mým hostem byl varhaník, organolog a muzikoterapeut Václav Peter. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na národnidivadlo.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září, Kaufland.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
8: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle je Klasik Praha.

0: Slyšeli jste árii titulní postavy z prvního dějství opery Antigono Antonia Maria Mazzoni. Byl jejím autorem. To je árie s 3-oktávovým rozsahem z alba Contratenor z roku 2023 amerického pěvce Michaela Spearse. Tak, který se profiluje jako baritenor. Já jsem se teď tady trošku zasekla, protože jsem se snažila smazat další skladbu, protože už je 17 hodin 59 minut a za malou chvíli už budou na řadě zprávy. A teď, než jsem se nadechla, než jsem si uvědomila, že bych na vás měla mluvit, tak tady místo toho mažu v počítači jednotlivé řádky. Tak, omlouvám se. Amerického pěvce Michaela Spearse, který se právě profiluje jako baritenor a zpívá tenorové i baritonové role. No a na této nahrávce se věnuje širokému repertoáru pro tenor v barokním období, kdy ještě tento hlasový obor nebyl tak jednoznačně vymezený jako dnes. Antonio Maria Mazzoni byl italský skladatel, tedy zemřel v roce 1758. Italský skladatel, tedy vrcholného baroka, psal opery převážně na libreta Pietra Metastasia, což je právě i případ této opery. No a hrál nám soubor Il Pomodoro, Francesco Corti dirigoval a ten Michael Spearse, to byl tedy ten baritenor, který jsme slyšeli. 18 hodin 43 vteřin, tak a ty zprávy už jsou tedy tady.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Členské státy Unie dnes zaskočila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Pozvala totiž Kanadu k přidruženému členství v Evropské unii. V současné době v unijních smlouvách nic jako status přidruženého člena neexistuje. Česká televize plánuje do roku 2030 propustit 12% zaměstnanců. Vychází to z dlouhodobých plánů, které již dříve schválila Rada ČT. Na jejím dnešním jednání to uvedl generální ředitel Hynek Chudárek. Televize momentálně zaměstnává skoro 3000 lidí. Při světové premiéře nově objevené hry Václava Havla Varování vystoupí 26. září v New Yorku herec Farid Mary Abraham, který za roli skladatele Antonia Salieriho ve filmu Amadeus Miloše Formana obdržel v roce 1984 obě nejvyšší americká ocenění Oscara i Zlatý globus. A zítřek bude oblačný až polojasný, ráno může být i skoro jasno a výjimečně se vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 21 stupni Celsia. Tolik poslední středeční zprávy. No a nás teď čeká další hudba na rádiu Klasik Praha.
1: Jsme Klasik Praha.

The Discovery of Honey v 18:08 objevení medu jsme slyšeli komorní skladbu pro dechové nástroje a perkuse od současné americké skladatelky Marilyn Bliss. Je inspirovaná stejnojmenným obrazem z roku 1499, který vytvořil toskánský renesanční malíř Piero di Cosimo. Nahrávka je součástí alba, které vyšlo loni v dubnu a jmenuje se Windswept. Volume 3. Český soubor Belfiato Quintet na něm hraje skladby současných amerických autorů pro dechové kvinteto. To je to, co jsme slyšeli právě i teď a můžete to slyšet i na CD. Teď si pustíme Strachu z lodějku, předehru k opeře Joaquina Rossiniho. No a mám pro vás potom hned tu pozvánku, kterou jsem slibovala už asi před půl hodinkou. Pozvu vás na svátky hudby v Praze.

Tohle byla Straka zlodějka, předehra k opeře Joaquina Rossiniho. Hrál nám Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Vladimíra Válka. No a já mám pro vás pozvánku na zahajovací koncert svátku hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Letos už to bude 35. ročník. Koncertem ve Dvořákově síni Rudolfina začne 20. října jubilejní 35. ročník cyklu svátky hudby. Koncertem tedy v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Slavnostní zahajovací večer spojí houslovou tradici s operním repertoárem i setkání zkušených interpretů s mladými talenty, jak je u toho festivalu už zavedenou tradicí. Vedle hostitele Hudečka se představí laureát letošní Hudečkovy Luhačovické akademie houslista Arnaud Izard, přední česká violistka Kristina Nouzovská-Fialová a mezinárodně etablovaní pěvci sopranistka Lucie Kaňková a tenorista Daniel Matoušek. Orchestrální doprovod zajistí Prague Philharmonia pod vedením dirigenta Ondřeje Vrabce. Program nabídne Dvořákův Mazuret a Bruchův koncert pro housle a violu émol. Druhou část večera vyplní výběr z oper Verdiho, Pucciniho a Gunoda. Zazní árie a duety z La Traviaty, Romea a Julie a Bohémy. A včetně slavných árií Sempre Libretta a Nessun Dorma. Další program jubilejního ročníku festivalu nabídne pestrá hudební setkání napříč generacemi i žánry od Bacha, Vivaldiho přes jubilujícího Beethovena a vánoční hudbu až po Gershwina či Bernsteina. Vedle Václava Hudečka se představí renomovaní interpreti, jako jsou Ivo Kahánek, Kateřina Englichová, Jiří Vodička, Vilém Meverka, Smetanovo trio, Pražské kytarové kvarteto, chlapecký sbor Bony Pueri či soubor Virtuozy di Praga. Svátky hudby potrvají až do 20. dubna příštího roku, takže podívejte se na jejich web, zakupte vstupenky a jděte se podívat. My se teď pustíme Antonína Dvořáka, pustíme si jeho koncert pro housle a orchestr Amol. Bude to první věta Allegro ma non troppo, quasi moderato. Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka nám hraje a Frank Peter Zimmermann hraje na housle. Příjemný poslech.

0: Klasik Praha.
1: Velkofilm Odyssea válcuje kina po celém světě a míří k rekordním tržbám. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na historické filmy. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na Národní divadlo CZ.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů. Ale fakt hodně. Tak 10?
8: A tomu říkáte hodně?
10: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Posloucháte Klasik Praha.

1003 ma tra queste contadine, cameriere, cittadine,

Tohle byl Don Giovanni, slyšeli jste árii z této opery Wolfganga Amadea Mozarta, Paolo Bordoña, to byl ten bariton, který jste slyšeli, patřil právě tomuhle zpěvákovi Filharmonia Arturo Toscanini, nám hrála Francesco Lancelotta, dirigoval. No a já mám pro vás další pozvánku. Mám pro vás pozvánku do Švandova divadla, které zve na divadelní adaptaci jednoho ze stěžejních románů světové literatury, antiutopistický román 1984 britského spisovatele a novináře George Orwella. Winston Smith, pracovník ministerstva pravdy, začne jednoho dne nebezpečně přemýšlet, co všechno obnáší zřízení, v němž žije, co všechno vidí velký bratr a co bylo před tím vším svět přeci vždycky nebyl takový. Orwellův román je brilantní analýzou totalitních systémů, analýzou moci postavené na lži. Příliš dlouho jsme doufali, že se nás už něco takového týkat nemůže a nyní začínáme chápat, že se pouze důmyslně změnily kulisy a že dnes si obrazovky oči velkého bratra pořizujeme dobrovolně a ještě máme pocit vymoženosti. V pondělí 21. září od 19. hodin ve Velkém sále Švandova divadla na Smíchově, pokud by vás toto klasické zpracování nebo takhle netradiční zpracování klasické hry zajímalo, zajděte si do Švandova divadla. No a teď už Richard Wagner.

BBC Symphony Orchestra nám hrála hudbu Richarda Wagnera. Slyšeli jsme předehru k prvnímu dějství opery Lohengrin a Arturo Toscanini dirigoval. No a já se s vámi pomalu loučím se sonátou pro housle a klavír S-dur. Uslyšíme první větu Richarda Strause. Isaac Perlman nám zahraje na housle, Emanuel Ax hraje na klavír. Potom nás čeká hudba Stříbrného plátna, už to bude 608. díl a potom koncert bez smokingu. Václav Jan Tomášek, to bude autor, kterého si dnes v koncertu bez smokingu poslechnete. Pokud byste chtěli znát náš kompletní playlist, není nic snažšího, než se podívat na internetu na klasikpraha.cz na záložku playlist. No a já se na vás budu zase v brzké době těšit, mezi tím samozřejmě spousta mých kolegů. Mějte se nádherně. Mějte hezký konec středy, hezký celý týden, hezké září, hezký život, všechno hezké. Ano a poslouchejte nejlepší hudbu za posledních 500 let. Naslyšenou.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
6: Zafido.e-shop.cz Partner pro vaši zahradu.
8: Když cíří...

0: CZ.
1: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je Nová zelená úsporám.
2: Tohle je Klasik Praha.
3: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
4: Příjemný poslech vám přeje Nikola Bojčev. Startuje pořad Hudba stříbrného plátna na rádiu Klasik Praha. Dnes se vydáme do historie. Zaměříme se na 5 ikonických historických filmů, které na plátně oživily antiku, středověk i novověk. Všechny tyto snímky spojuje symfonický zvuk a také fascinující příběhy z pozadí jejich vzniku. Začneme neotřesitelnou klasikou zlaté éry Hollywoodu, Ben Hurem z roku 1959. Skladatel Miklós Rózsa získal za hudbu k tomuto velkolepému snímku zaslouženého Oscara. Aby dosáhl maximální historické autentičnosti, ponořil se před kompozicí do studia antické, řecké a římské hudby. Protože se z té doby nezachovaly prakticky žádné zapsané melodie, analyzoval antické nástroje vyobrazené na freskách a basreliéfech a nechal si vyrobit přesné repliky starověkých trubek a dechových nástrojů. Právě ty dodávají ikonické scéně závodu spřežení její neopakovatelný, dobově syrový a zároveň velký.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Přenesme se do Říma přelomu tisíciletí. Soundtrack Hanse Zimmera a Lizzie Gerard k filmu Gladiátor navždy změnil moderní pojetí filmové hudby. Nechybělo ale mnoho a film mohl znít úplně jinak. Dědicové skladatele Gustava Holsta dokonce Zimmera zažalovali za to, že se ve skladbě The Battle až příliš inspiroval slavnou symfonickou svitou Planety. Kuriozitou je také vokál Lizzie Gerard v závěrečné skladbě Now We Are Free. Nejde o žádný starověký jazyk, ale o fiktivní jazyk, který si zpěvačka sama vymyslela už v dětství, aby mohla vyjadřovat emoce bez omezení reálnými slovníky.

To byla ukázka z filmu Gladiátor. V pořadu Hudba stříbrného plátna dnes mluvíme o historických filmech. Další projekt na mém seznamu je z období středověkého Skotska. Skladatel James Horner vytvořil pro Statečné srdce jeden z nejdojemnějších orchestrálních soundtracků 90. let minulého století. Málo kdo ale ví, že hudební nástroj, který udává celému filmu typickou atmosféru, z historického i geografického hlediska do Skotska vůbec nepatří. Horner si totiž pro hlavní témata vybral irské loketní dudy a tradiční jihoamerickou bambusovou flétnu Quena. Sklidil za to sice drobnou kritiku od hudebních puristů, ale režisér Mel Gibson i diváci byli nadšení.

Ve středověku zůstaneme, tentokrát v dobách křížových výprav. Harry Gregson Williams složil pro velkofilm Ridleyho Scotta Království nebeské nejlepší kompozici své kariéry. Je plná latinských chorálů a vlivů Blízkého východu. Zákulisí produkce však bylo poměrně dramatické. Režisér Ridley Scott v temtreku, tedy dočasné hudbě stříhané při editaci, použil pro klíčovou scénu pohřbu krále Balduina skladbu Videcor meum od Petrika Cassidyho, kterou původně napsal pro snímek Hannibal. Gregson Williams sice pro tuhle scénu složil vlastní, zcela novou kompozici, ale Scott byl do původní hudby z temtreku doslova zamilovaný, že ji v režisérském sestřihu nechal.

A jdeme do finále. Náš výběr uzavřeme historickým dramatem Poslední císař, které mapuje pád čínského impéria a život posledního císaře Pchu I. Režisér Bernardo Bertolucci oslovil japonského hudebního génia Ryuichiho Sakamoto původně pouze jako herce. Teprve přímo na natáčení v Číně ho z ničeho nic požádal, zda by k jedné ze scén nesložil hudbu. Sakamoto neměl k dispozici žádný klavír, a tak improvizoval na staré rozladěné pianino v místní hale. Bertoluccimu se výsledek natolik zalíbil, že ho pověřil složením celého soundtracku. Sakamoto pak během neuvěřitelných 2 týdnů složil a orchestroval 44 skladeb, za které následně společně s Davidem Bynem a Kong Suem získal Oscara. Ukázkou z Posledního císaře se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na národnidivadlo.cz.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dodat.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Keri's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce AgroCS. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
7: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
9: A tomu říkáte hodně?
11: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz

0: od srdce belabel.cz.
1: Posloucháte Klasik Praha.
2: Koncert bez smokingu vám přináší
1: Klasik Praha.
3: Dnešní večerní koncert přinese hudbu patrně nejvýznamnějšího českého skladatele předsmetanovské doby, Václava Jana Tomáška. Tomášek byl už během svého života jakousi žijící legendou české hudby. Byl všeobecně uznávanou autoritou pražského hudebního života první poloviny 19. století. A tato skutečnost udivuje o to více, že byl v hudbě prakticky samoukem, kterému se nedostalo soustavného profesionálního hudebního vzdělání. A to zejména v těch oborech, v nichž se uplatnil nejvýznamněji a které později s úspěchem sám vyučoval, tedy v klavírní hře a v hudební teorii a kompozici. Kromě toho byl i čestným členem mnoha zahraničních hudebních společností. Podle vlastního životopisu, vydaného v roce 1845, byl členem nizozemského hudebního spolku pro zvelebení umění hudebního, byl dopisujícím čestným členem společnosti svaté Anny ve Vídni, čestným členem dalších hudebních spolků ve Vídni, Innsbrucku, Pešti a Budíně a čestným členem spolku ve Lvově. Přátelil se také s mnoha předními osobnostmi té doby a při návštěvě Prahy jej neopomněli navštěvovat například Richard Wagner, Niccolo Paganini, Klára Schumannová či Hector Berlioz. Tomášek vycházel z klasické hudby Mozartova typu, obdivoval Christofa Willibalda Glucka, Josefa Haydna i tehdy mladého Beethovena. Jeho hudba však nezapírá český původ a stal se tak předchůdcem Bedřicha Smetany jako zakladatele českého romantismu. Jeho největší význam tkví v klavírní a písňové tvorbě. Kromě klasických forem, sonát a variací na témata vlastní i svých současníků získal největší úspěch drobnějšími skladbami. Vydal 7 sešitů eklog, 3 sešity rapsodií a 3 dityramby. Tyto poetické skladby pro klavír byly velmi oblíbené a dodnes se využívají jako instruktivní literatura. V písňové tvorbě prokazoval rozsáhlou znalost světové literatury. Napsal řadu písní na texty Johanna Wolfganga Goethe, Friedricha Schillera i Alexandra Sergejeviče Puškina. Prokazoval cenné služby obrozeneckému hnutí svými písněmi na texty rukopisu Králové dvorského a básně obrozeneckých básníků Hanky Chmelenského a dalších dnes už méně známých buditelů. Zkomponoval i 2 opery a vlasteneckou kantátu Vlasta. Samozřejmostí té doby je i řada chrámových skladeb. My si dnes večer tvorbu Václava Jana Tomáška připomeneme jeho 2 klavírními koncerty. První, koncert pro klavír a orchestr C-dur opus 18, vznikl pravděpodobně v letech 1803 až 5. Autograf není datován, ale ví se, že dílo bylo provedeno na jednom z domácích koncertů konaných v Bukovojském paláci v Praze na Malé Straně v zimní sezóně 1806 až 7. Skladba je věnována jedné z Tomáškových šlechtických žaček, Comtesse de Brechanville. Druhý koncert pro klavír a orchestr S-dur opus 20, napsaný původně jako velký koncert pro klavír a orchestr, byl zkomponován přibližně ve stejné době, tedy někdy mezi léty 1803 až 5. Na rozdíl od prvního koncertu nebyl nikdy vydán tiskem a neexistuje ani žádný spolehlivý doklad o tom, že byl za skladatelova života veřejně nebo alespoň privátně proveden. Dnes večer tedy na Klasik FM zazní tyto 2 zmiňované klavírní koncerty Václava Jana Tomáška, koncert číslo 1 C-dur a číslo 2 S-dur. Klavírní part v obou přednese Jan Simon, kterého doprovodí Symfonický orchestr Českého rozhlasu, řízený dirigentem Vladimírem Válkem. Vše podstatné už tedy víte a mně nezbývá, než popřát vám hezký večer a příjemný poslech.
1: Koncert bez smokingu
2: na Klasik Praha.

0: Posloucháte Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: V tomto týdnu nemůžeme hudbu podle kalendáře snad věnovat nikomu jinému než velikánovi české, ale i světové hudby. Od jehož narození 8. září 1841 si letos připomínáme 185 let a tím je pochopitelně Antonín Dvořák. Jeho odkaz patří k základním pilířům evropského kulturního dědictví. Už během svého života se stal jedním z nejvýznamnějších evropských symfoniků a tvůrců oratorní a komorní hudby. Jeho díla byla od 80. let 19. století provozována špičkovými interprety v nejproslulejších hudebních centrech mnoha zemí Evropy, ve Spojených státech amerických, v Kanadě, Rusku i v Austrálii. V závěru svého života byl Dvořák často označován za největšího žijícího hudebního skladatele. Dvořák je v mezinárodním kontextu nejhranějším českým autorem. Položil základy české kantátové a oratorní tvorbě a byl prvním, kdo v širší míře seznámil Evropu s českou moderní hudební kulturou. Dvořákova hudba vyrůstá z českých kořenů, ale zároveň dosahuje světového rozměru, který přesahuje české hranice. Kromě významného odkazu skladatelského po sobě zanechal také zásadní stopu pedagogickou, ať už na pražské nebo newyorské konzervatoři, kde pod jeho vedením vyrostla řada vynikajících autorů. A nutno připomenout i jeho zásadní význam v úloze dirigenta. Velké množství vlastních skladeb provedl v premiéře i četných reprízách, čímž dal najevo svou představu o způsobu interpretace daného díla. Tak například během svého druhého zájezdu v Anglii v září 1884 tu dirigoval svou Stabat Mater a symfonii číslo 6 D-dur. My si na úvod dnešního pořadu poslechneme závěrečnou část tohoto slavného 58. Dvořákova opusu, tedy oratoria pro sola, sbor a orchestr Stabat Mater. Účinkovat budou Erin Namakura, Elizabeth Kuhlmann, Michael Spires, Jongmin Park, Pražský filharmonický sbor s Lukášem Vasilkem a Česká filharmonie řízená Jiřím Bělohlávkem.

Je asi jen málo toho, co ještě nebylo o Dvořákovi řečeno, tak se dnes budeme držet spíše zajímavostí z jeho života. Během svého 62 let, 7 měsíců a 23 dnů dlouhého života napsal více než 200 opusů, z nichž se dochovalo 186 opusových celků. Pokud bychom ovšem mluvili o jednotlivých skladbách, najdeme jich více než 400 a jejich poslech by trval zhruba 85 hodin, tedy 3,5 dne. Dvořák měl ve zvyku vstávat velmi brzy, třeba i kolem 5. hodiny raní, a po procházce zasednout k práci na právě rozepsaném díle. Stávalo se však často, že její inspirace zastihla na velmi neobvyklých místech. Tak například hlavní téma první věty 7. symfonie napadlo skladatele na nádraží při vjezdu slavnostního vlaku z Budapešti a 8. část Requiem Lacrimosa psal ve vlaku při své cestě do Londýna v květnu 1890. Připomeňme si tedy teď téma první věty Dvořákovy symfonie číslo 7 d-moll. Hrát bude Česká filharmonie pod taktovkou Václava Neumanna.

Ostatně právě Dvořákova mimořádná záliba v lokomotivách bývá nejčastěji připomínanou skladatelovou zálibou. Dost možná, že její původ pramenil z raných dětských zážitků souvisejících se stavbou železniční trati, která procházela rodnou Nelahozevsí. Jeho zájem o vše, co souviselo se železnicí, ovšem někdy hraničil až s posedlostí. Vedl si například přesnou evidenci rychlíků z Prahy do Vídně a jeho obvyklým ranním rituálem byla procházka nad tunel, kterým vyjížděly vlaky z hlavního nádraží. Před svými cestami do zahraničí vždy pečlivě studoval jízdní řády a kombinoval různé spoje tak, aby cesta z přestupy zabrala co nejméně času. O jeho fascinaci lokomotivou ostatně svědčí i jeho slova. Cituji, je složena z tolika částí, z tolika rozličných dílů a

umístění. V letech 1991 až 2018 byl po něm pojmenován český vlakový spoj kategorie Eurocity, jezdící mezi Prahou, Vídní a Grácem. Jak už bylo řečeno, inspirace dokáže velké mistry přepadnout kdykoliv a kdekoliv. Například během prázdninového pobytu ve Spielville v létě 1893 komponoval Dvořák svůj slavný americký kvartet při procházkách ke Krocaní řece a okamžité nápady si zaznamenával z nedostatku jiného právě dostupného materiálu na manžety u košile.

Proslulý Pavel Haas kvartet připomněl v hudbě podle kalendáře závěrečnou větu z Dvořákova smyčcového kvartetu číslo 12 F-dur, tedy amerického. V závěru svého působení ve Spojených státech amerických navštěvoval Dvořák často v přístavu loď Sále. Protože měl už s několika měsíčním předstihem zakoupeny na tuto loď palubní lístky, byl mu podle tamnějšího zvyku umožněn vstup na palubu, kdykoliv loď kotvila v newyorském přístavu. Skladatel se chtěl alespoň takto přiblížit domovu, který v poslední fázi amerického pobytu silně postrádal. A právě tady v přístavu se věnoval i práci na proslulém violončelovém koncertu H-moll.

Česká filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek, teď zahrála slovanský tanec číslo 7 C-moll Antonína Dvořáka. I tato skladba je dalším dokladem toho, že umělecká díla mohou vznikat na vskutku netypických místech. Partitura orchestrální verze tohoto slovanského tance byla totiž napsána 1. srpna 1878 na vrcholu Špičák během skladatelova letního výletu s přáteli na Šumavě. Zajímavé je, že přestože předchozí zmínky dokládají, že Dvořák navštěvoval nádraží, přístavy i horská sídla, podle vzpomínek Dvořákových současníků skladatel trpěl agorafobií, tedy strachem z otevřených prostor, náměstí či rušných ulicí. A to dokonce do té míry, že ke konci života se tato porucha stupňovala natolik, že ho při cestách z konzervatoře museli někdy doprovázet jeho studenti. Je pochopitelné, že Dvořák, jeho život a dílo se stalo před obrazem mnoha uměleckých stvárnění. V hraných filmech se do něj převtělili Eduard Cupák, Vladimír Brabec, Josef Vinklář, Karel Houska, Lubor Tokoš či Hynek Čermák. A jeho osobnosti se věnuje i celá řada dokumentárních snímků a publikací. Kromě desítek byst a pamětních desek se dočkal Antonín Dvořák i 5 soch, které najdeme v Praze, Karlových Varech, Nelahoze vsi, Příbrami a New Yorku. Existují rovněž i desítky zobrazení Dvořákovy podoby na malbách, v grafice i poštovních známkách, včetně výtvarného návrhu Karla Svolinského či Otakara Španiela.

Další z autorových slavných drobností, humoresku opus 101 číslo 7, připomněl teď v našem pořadu klavírista František Kůda. Dvořákova hudba byla použita v desítkách českých, ale i zahraničních filmů. Nejčastěji se v tomto výčtu objevuje právě jeho slavná humoreska číslo 7, ale pochopitelně také symfonie číslo 9, některý ze slovanských tanců, pochopitelně i violončelový koncert a píseň Když mě stará matka či árie z Rusalky. A právě ukázkou z tohoto Dvořákova erbovního díla uzavřeme dnešní vzpomínku na tohoto slavného nelahozevského rodáka. Rusalkou bude v tomto provedení skvělá česká sopranistka Kateřina Kněžíková, doprovází Symfonický orchestr Českého rozhlasu a řídí Ondřej Lenárt.

Hudba podle kalendáře. Máte naladěno rádio Klasik Praha.